Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.

0: Ahoj, já jsem Peter Parker.
1: Peter kdo?
0: Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali.
1: Tak to asi těžko, mladý.
0: Já jsem Spider-Man.
1: Spider co?
2: Jakže se jmenuješ?
0: Já jsem soused, bydlím tu.
1: Aha, to je sousedovic malý Péťa.
3: Straší ti ve věži.
1: Spider-Man z Brusu nový den. Ode dneška v kinech.
4: Dobrý soused.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

0: živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

0: Ahoj, já jsem Peter Parker.
1: Peter kdo?
0: Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali.
1: Tak to asi těžko, mladý.
0: Já jsem Spider-Man.
1: Spider co?
2: Jak se jmenuješ?
0: Já jsem soused, bydlím tu.
1: Aha, to je sousedovic malý Péťa.
2: Straší ti ve věž.
1: Spider-Man z Brusu nový den. Ode dneška v kinech.
3: Dobrý soused.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

0: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
1: Usedněte za volant nového vozu Cupra Formentor a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 8 843 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
3: Voda už prostě nestačí.
4: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, voda, protože už voda prostě už prostě nestačí.
2: Sedíš teď za volantem a před tebou je cyklista? Tak schválně, co uděláš? Zanadáváš si nebo se na něj nalepíš? A co mu místo toho dát respekt? Míša Krojcigrová z iniciativy Dám respekt v podcastu na YouRadio Talk přiblíží pohled mladé generace na situaci na českých silnicích, zkušenosti z roadshow se studenty a připomene, že povinnosti mají i cyklisté a vztah je vždy o vzájemné ohledu plnosti. Iniciativu Dám respekt podporuje projekt Bezpečně na cestě financovaný z fondu zábrany škod.

0: 6 hodin minuta k tomu. Máme pro vás na Evropě 2 aktuální zprávy a ty přináší Katka Říhová.
1: A přeju dobré ráno, velké drama na Slovensku má šťastný konec. Chlapec ztracený v kukuřičném poli je nalezen. Pouze 3letý Mário přežil v lese neuvěřitelných 33 hodin. Bosý, bez jídla a bez vody. Nad osadou v Huncovicích létal vrtulník a v akci byly i psy. Americká technologická společnost Apple se včera nakrátko stala druhou veřejně obchodovanou firmou v historii. Jejíž tržní hodnota přesáhla 5 bilionů dolarů. Jako první dosáhl 5bilionového milníku výrobce čipů Nvidia. A teď už míříme za Zuzkou.
2: Stropní konstrukce, krovy i historické omítky poutního chrámu svatého Jakuba Většího a svaté Anny ve Staré Vodě u Libavé jsou podle odborníků v havarijním stavu. Bez okamžitých zásahů může během několika let dojít k nevratnému poškození celé památky. Správci objektu nyní usilují o získání finančních prostředků na záchranu kostela. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Americká legenda Diana Ross dnes poprvé vystoupí v České republice. Zpěvačka, herečka, producentka, muza Michaela Jacksona a návrhářka kostýmů, která patřila v 60. a 70. letech mezi nejzářivější světové hvězdy. 82letá zpěvačka nikdy nekoncertovala ani na Slovensku. Dnes se představí v plzeňském amfiteátru Lochotín. Evropa 2, kde to stojí? Pozor na D1, za sjezdem na Popovice směrem do Brna na 18. kilometru je pneumatika na vozovce a na D3 směrem z Českých Budějovic do Prahy zpozorněte kolem 74. a 5. kilometru. Za sjezdem na Tábor překáží odstavený kamion. Evropa 2, jak je venku? Čeká nás jasný až polojasný den a také velmi horký. Nejvyšší teploty vystoupí na 29 až 34 stupňů. Na severovýchodě i Šumavě naměříme kolem 27. Zátěž teplem bude vysoká hlavně na jižní a střední Moravě a místy i v Čechách. Platí proto výstraha meteorologů. Tak to byly zprávy a po nich už mají na Evropě 2 slovo Petr Zíbel a Ondra Urban.
3: Jsme fresh, jsme svěží a jsme rádi, že posloucháte.
0: Tak jdeme na to. Středa 29. července začíná ráno na Evropě 2.
3: Evropa 2. A představ si, že dneska vystoupí Diana Ross. Kamaráde.
0: Říkal jsem si, jak začít středu. A Diana, ta by mohla zaznít.
3: No Katka nám to vlastně naplánovala, já jsem nevěděl, že bude v Plzni, dokonce v amfiteátru.
1: Jediná postkomunistická země, kde snad v životě vystoupila.
3: No.
0: No, ještě, že jsme tady měli teda, že teďka přijela. Hezký. No tak začínáme ještě jednou příjemné ráno. Diana Ross, ta to dneska otevře.

0: 6 hodin, 11 minut, ráno na Evropě 2. A co bychom tak řekli těm, co poslouchají?
1: Přejeme vám dobré ráno, je středa.
0: Jasně, a moc se neoblíkejte, protože už teď ráno je hezky a teplo.
1: Zatím je to příjemný, odpoledne se to pravděpodobně promění v demoverzi na krematorium.

0: 6 hodin 18 minut, přejeme hezké ráno, tady je středeční Evropa 2, Petr, Ondra a taky Katka dneska s náma.
1: Dobré ráno,
0: která se mimochodem asi vrátila z dovolené, předpokládám.
1: No, je to tak, byli jsme na Šumavě.
0: No je.
1: No, tak my teď jezdíme zatím po Česku a příští týden se chystáme do Řecka, poprvé k moři v tomhle roce. A koukala jsem, že nám to zase hezky vyšlo na tu vlnu veder.
2: Že ve finále, když tady je vedro, tak v Řecku taky. A kolikrát se stane to, že my tady v České republice máme mnohem větší vedro, než je v Řecku, ve Španělsku a tak dále.
1: No jo.
2: I když Španělsko, Francie teďka teda.
1: Proto je lepší, to já říkám vždycky, jezdit k moři v lednu.
0: Mhm.
1: No.
0: Ale ne do Řecka, to teda někam dál.
1: Ano, samozřejmě. ještě
2: odborníci. Já se takhle posadím, budu na vás koukat a vyprávějte mi o dovolení.
0: Ale jak to je Šumavě, tam na jižních Čechách řádí ten černý panter.
1: Jo.
0: To ani nevíš?
1: Jo, tak to jsem nějak zaznamenala, ale my jsme nebyli na jihočeské Šumavě, my jsme byli na té západočeské, takže my jsme byli safe.
0: Tak to tam žádný panter není.
2: Jsem vůbec nevěděl, že jsou dvě Šumavy.
0: No.
1: Tři, dokonce jedna ještě v Německu.
2: Čtyři, ještě je chleba Šumava. Evropa 2. Ondra
3: Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Až se budeš v sobotu a v neděli jen tak poflakovat, vzpomeň si, že tvůj parťák Evropa 2 jede na maximum i o víkendu. Nabitý víkendy na Evropě 2 s Katkou, Ondrou, Kubou a Chuckem Norrisem. To není náhoda. Dance extravaganza, music chart, brzda soutěže a spousta dalších víkendových vylomenin. Ani o víkendu nejsme normální rádio.
4: Díky moc, ahoj.
3: Jsme Evropa 2.
5: Ptáš se mraku,
6: ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
7: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
8: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
9: Co třeba na delfíny?
8: Do zoo?
9: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
8: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
9: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
10: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
11: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
12: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
13: Falcon uvádí.
14: Ahoj, já jsem Peter Parker. Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali. Hrozilo něco fakt blbýho a zabránit tomu šlo jen tak, že všichni zapomněli, kdo jsem. Já jsem Spider-Man.
13: Spider-Man z Brusu Nový den. V kinech již od 29. července.
15: Je! Prázdninová mateří douška se třpetivými tetovačkami je konečně tu!
16: Ukáž! Teda! A uvnitř je i vstupenka na festival Den princezen a rytířů.
15: Skvělé! Já chci ale vyhrát ten

Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.

0: maybe you'll bring one over to you.
1: Dobré ránko prajem, počúvate Europu 2.
2: Je to tak, my se totiž vypravíme k našim bratrům a sestrám na Slovensko.
1: Čo se stalo?
2: No, představte si, že na Slovensku brilantně vyřešili jeden zapeklitý problém. Představte si, že ve městě Martin potřebovali zkrášlit okolí, protože tam chystali mezinárodní krajanský festival. No a teď si představte, že prostě máte ten festiák, celý to tam připravíte, vyvěsíte fáborky, no a máte tam uschlý křoví. Nevzhledný uschlý křoví. Co s ním uděláte?
1: Buď ho posekáš, jasně, aby tam nebylo.
2: Jasně, je to řešení, ale zase tam máš takový ten jako divnej plác bez ničeho.
1: Ale předpokládám, že to vyřešili jinak, tak to natřeli na zeleno.
2: To si píš.
1: Že jo?
2: Jasně. Normálně koupili sprej a to křoví nastříkali na zeleno.
1: A vypadalo to v pohodě?
2: No počkej, vypadá to geniálně. Jo. Mám tady obrázek, můžu vám ukázat, počkejte, já tady zvednu nějak monitor. První Ondra, hele, ježišmarek, mě se to vyplo celý. Tak pardon, celý se mi to vyplo, ale jo. Chci vám říct,
3: napři se to, jako, že to máš zaplý.
2: Že takhle krásný křoví jsem dlouho neviděl. Fakt Slováci prostě vychytaný.
4: Evropa 2. Kde to stojí?
3: Pojďme se podívat, jak to teď vypadá na silnicích. Na D5 si dejte pozor na příjezdu do Prahy, na druhém kilometru překáží odstavené auto a na D3 z Českých Budějovic do Prahy za sjezdem na Tábor je odstavený kamion na 74,5 kilometru.
5: Všechno, co potřebujete na
6: léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
7: Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
8: Voda už prostě nestačí.
9: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
7: Sedíš teď za volantem a před tebou je cyklista? Tak schválně, co uděláš? Zanadáváš si nebo se na něj nalepíš? A co mu místo toho dát respekt? Míša Krojcigrová z iniciativy Dám respekt v podcastu na You Radio Talk přiblíží pohled mladé generace na situaci na českých silnicích, zkušenosti z roadshow se studenty a připomene, že povinnosti mají i cyklisté a vztah je vždy o vzájemné ohleduplnosti. Iniciativu Dám respekt podporuje projekt Bezpečně na cestě financovaný z Fondu zábrany škod. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
5: Léto najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
10: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
11: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
12: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
4: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
7: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
12: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
13: Ahoj, tady je Katka Nojmanová. Nezapomeň si dát do kalendáře srpnové běžecké a cyklistické závody na ČES Lipno Sport Festivalu. Na startu budu já i další známí sportovci. Čeká tě super atmosféra, šumavská příroda a tratě pro hobíky i pravé závodníky. Pro nás je hvězdou každý, kdo dojede nebo doběhne do cíle. Registruj se včas na liponosportfestival.cz. Najdeš tam i kompletní program festivalu. Rozhýbej své léto.
14: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend. Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
15: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Chasing Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.
16: Kam v létě na výlet? Vyjeďte sedačkovou lanovkou Skalka na Ještěd. Čekají vás božské výhledy i naše nové posily. Stádo oveček, které ekologicky spásá sjezdovky. Léto na Ještědu je prostě bezva. Více na skiještěd.cz. Ještěd. Hory za rohem.

0: 6.46. Hezké středeční ráno, posloucháte Evropu 2.
1: Mám zajímavou informaci ohledně české fotbalové reprezentace, která je stále ještě čerstvá, ta informace teda, reprezentace úplně čerstvá není, ale dostane právě čerstvý vítr. Vypadá to, že budeme mít opravdu zahraničního fotbalového trenéra.
2: Ne, Guardiolu.
1: Ne, ale vlastně jdeš dobrým směrem, bude to taky Španěl, a sice Santi Denia. Ano, 52letý španělský trenér, dřív hráč Atletika Madrid, trénoval třeba v katarské lize nebo u španělských mládežnických týmů.
0: To jsem se chtěl zeptat. Já teda přiznám se, jsem to jméno nikdy neslyšel. Nebo možná slyšel, ale vlastně to neregistruji.
1: Není až tak známý, ale to nevadí, i tak by se jeho...
3: Španělskou divizi asi nesleduješ, ne?
0: Tam jenom sázím.
1: Pozor, jeho plat by se mohl pohybovat okolo 1 milionu korun ročně. Měsíčně.
0: Jo, já jsem si říkal, co jsme to vzali za nějakýho trenéra levnýho.
1: Ale mně se to zdá jako dobrý krok, vždyť ti Španělé vyhráli mistrovství světa. No tak pojďme si od nich vzít toho trenéra a on nás to naučí. Vždyť on z nás udělá ty špičkový hráče. Vždyť my vyhrajeme příští mistrovství světa.
4: A jo.
5: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.

0: Je přesně 7 hodin, posloucháte Evropu 2, chystáme zprávy. Tuším, že v dopravě jsou komplikace, o tom bude informovat Katka Říhová.
1: Pěkné ráno, do Česka přichází další vlna veder. Dnes budou maxima kolem 34 stupňů a zítra přílev velmi teplého vzduchu ještě zesílí a to povede k dalšímu oteplení. Maxima vyšplhají až k 38 stupňům, v pátek výjimečně i k 39. A vlna veder s tropickými teplotami vydrží minimálně celý další týden. Nový film Christophera Nolana Odyssea o víkendu unikl na sociální síť X a než byly dotyčné účty pozastaveny, viděli ho více než 2 miliony lidí. Verze snímku byla navíc ve vysoké kvalitě. V neděli se na síti X podle magazínu The Hollywood Reporter objevila další verze, ale v nižší kvalitě. Na tu se stihlo podívat téměř 50 tisíc lidí. A teď má slovo Zuzka.
2: Vysoká škola Polytechnická Jihlava potřebuje podle rektora Zdeňka Horáka zvyšovat kvalitu výuky, podporu studentů i nové magisterské programy. Horák je rektorem od roku 2022 a před pár dny mu začalo druhé funkční období v čele jediné veřejné vysoké školy na Vysočině. O post rektora se znovu ucházel i proto, aby dokončil záměry z předchozích let. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Rybáři v celé republice se potýkají s dlouhodobým suchem a extrémním nedostatkem vody. Omezují nebo pozastavují proto přikrmování, aby ryby spotřebovaly méně kyslíku. Rybníky průběžně provzdušňují a několik už museli vylovit. Tak nepříznivé podmínky pro chov ryb někteří z rybářů nepamatují.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Bouralo se na D1 v Brně směrem z Prahy na Ostravu na 196. kilometru na konci zúžení. Je to hromadná nehoda. Kolona se tvoří už od 182. kilometru od Kývalky. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova je omezení u letiště na 2. kilometru. Jezdí se tam pouze jedním pruhem. A Pražský okruh hlásí obousměrné kolony před sjezdem na Ořech. Zdržíte se až 20 minut.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Aktuální hraní teploty jsou kolem 15 stupňů, ale přes den se výrazně oteplí. Bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty vystoupají na 29 až 34 stupňů. Na severovýchodě a na Šumavě naměříme kolem 27. Tolik zprávy, je středa 29. července a vy vstáváte s Evropou 2 a Petrem Říbalem a Ondrou Urbanem.
4: Přejeme hezké ráno, já ještě k tomu počasí.
1: Ano.
4: Mám vlastně takovou specialitu, podle který se dá určovat, jestli bude nebo nebude hezky, nehledě na to, jaká předpověď od tebe nebo od kolegyň padne. My totiž, když koukáme z okna Evropy 2, tak máme naproti stavbu, kde makají dělníci.
1: Ano.
4: Teď ještě teda nemakají, ale vždycky, když má být hezky, tak jsou do půl těla.
1: To je pravda.
4: Oni to fakt mají namáklý, tu předpověď, a ví, jak bude.
1: Koukám, že je pozoruješ stejně bedlivě jako já.
4: Já teda asi z jiného důvodu.
0: My tady ve studiu teda stále oblečení, ale s dobrou náladou přejeme hezké ráno.
4: Tak uvidíme, jak to bude probíhat nadále.
3: Evropa 2.

0: 7 hodin 10 minut, hezké středeční ráno s Evropou 2.
1: Marty dneska mají svátek, přejeme všechno nejlepší. Jo, Marta, je Marta.
0: To je moje teta.
1: A celá parta jí zná.
0: Jasně.

0: 7 hodin 17 minut posloucháte středeční ráno Evropy 2 s Petrem, s Ondrou a s Katkou.
1: Teď přináším praktické informace, to jsou samý americký průzkumy a tak dále, ale teď praktická informace, která vám může prakticky ušetřit relativně dost peněz. Jste vlastně takový ty typičtí turečtí obchodníci, jakože smlouváte?
2: Já to nemám rád teda.
1: Nemáš? Ne.
2: Ani to neumím moc. No.
1: No a když si třeba vyjednáváte tarif u operátora, normálně přijmete to, co vám dají a hotovo. Asi víte, kam mířím.
3: Ne? Ano, ale ať to nezneužívají, tuhle informaci.
2: Jo, dejte nám to nejlevněji, co jde.
1: No, vlastně je to zároveň i pozvánka k songu za trest. Myslím si, že to s tím trošku souvisí u nás v rámci Večera na maximum ve 6:45.
2: Song je rubrika Večera na maximum, ano.
1: No a teď tady komunikace mezi zákazníkem a operátorem. Ten zákazník říká, šlo by lepší cenu za tarif? Operátor, tohle je ta nejlepší cena, kterou vám můžeme nabídnout. Mm-hmm. No ale já jsem klient 10 let, mám u vás 4 čísla. Tohle je ta nejlepší cena, kterou vám můžeme nabídnout. Můžu poprosit o přenosové kódy? Můžeme vám nabídnout lepší cenu? Takhle se to dělá.
4: Evropa 2. Tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí.
5: Já, ty vole, tam bude víc radost. Já vás milu vás.
6: Ale víš co?
5: Díky moc, chlapi, takovou radost jste mi udělali, děkuji, hrozně moc děkuji.
6: Ani nepoděkuje a už nemotranuji.
5: Ahoj.
4: Evropa 2, tvoje denní dávka emocí.

0: Ahoj, já jsem Peter Parker.
1: Peter kdo?
0: Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali.
1: Tak to asi těžko, mladý.
0: Já jsem Spider-Man.
1: Spider co?
2: Jakže se jmenuje?
0: Já jsem soused, bydlím tu.
1: Aha, to je sousedovic malý Péťa.
3: Straší ti ve věži.
1: Spider-Man z Brusu nový den. Ode dneška v kinech.
4: Dobrý soused.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

0: 8:30, minuta k tomu, tady je středeční ráno na Evropě 2.
1: Je tady středa 29. července, jsme rádi, že tu středu startujete právě s námi. No a pojďme se podívat vlastně, co zajímavého se k tomu dnešnímu datu pojí.
0: A?
1: Máme tady zajímavé narozeniny, protože narozky má třeba Michal Suchánek.
0: Gratulujeme, teď Michal Suchánek je kolega, teď vysílá tady vedle za zdí.
1: To je pravda, na frekvenci.
0: No.
1: Dana Morávková má dneska taky narozeniny, ale hlavně dneska má kulaté narozeniny osobnost českých televizních obrazovek.
0: Počkej, já budu hádat, jo, schválně. Je to někdo, ke komu ty vzhlížíš a vlastně si se nechal dost často tou osobou v našem vysílání inspirovat?
1: Jako vzhlížíš je asi silné slovo.
0: Dobře, je to modla.
1: Ale o víkendu jsem na ní koukal v televizi. Saskia Burešová
0: má
1: dneska 80. narozeniny, Saskia.
0: No, počkej, vzhlížíš, teď my jsme tě překřtili na Saskii Burešovou Evropě 2, protože jestli existuje někdo, kdo dokáže přitáhnout mezinárodní světový den, jakákoliv výročí anebo slavné události, které se v tom daném dni staly, seš to ty.
1: Tak pusť mi tam znělku kalendária Saskia Burešová, protože ona byla vlastně televizní hlasatelka, to se dělávalo dřív, že uváděla ty pořady, co teď budeme pouštět.
0: To je stejně dobrý.
1: No a až to zrušili tady tu pozici, tak přešla na kalendárium.
0: Tak pozor, kalendárium, jo.

0: Hlasitý řev kořist neuloví, skutečná síla spočívá v tichu a přesném načasování. No ona vždycky začínala takhle filozoficky, no mě koukáš, člověče.
1: A ta dikce je skvělá, teda máš to fakt naposlouchaný.
2: Řekni to ještě jednou, já jsem to nepochopil.
0: Hlasitý řev kořist neuloví, skutečná síla spočívá v tichu a přesném načasování, nikoli v dělání hluku. Víš, proč to říkám?
2: To je fakt dobrý.
0: Protože dneska je Mezinárodní den tigrů.
3: A
0: tigři loví v tichu, víš? Co? No, jsem nová Saskia, jo?
2: To si pěš. Ty, hele, na 50 let máš o práci postaráno.
4: Tohle léto je jenom tvoje. Evropa 2, kde to stojí?
2: Byl někdo
1: signifikantní? To bude signifikantní, ještě za dlouho, ještě za hodně dlouho.
2: Byl někdo tak jako výrazný, kdo hlásil dopravu? No ne, možná seš první svého druhu totiž, Kačí.
1: Ale já taky nejsem výrazná, kdo hlásí dopravu.
0: Ty jsi Saskia Burešová české dopravy.
2: No, tak pojď.
1: Nehoda je na D6 na příjezdu do Prahy směrem z Karlových Varů. Na půltém kilometru před nájezdem na Pražský okruh se stala hromadná nehoda. Kolona je zatím na 10 minut, ale bude narůstat. A pozor i na D1 od kilometru 183 až do omezení na 197. kilometru v Brně. Tam je taky hromadná nehoda.
5: Usedněte za volant nového vozu Cupra Formentor a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 8843 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
4: Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
6: Voda už prostě nestačí.
7: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
8: Zi a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Nektarinky volné kilo za 34,90 a vepřová kýta bez kostí kilo za 54,90. Penny.
9: Co to je?
10: Dobravárt, vezeme vám pračku.
9: A co teď?
10: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
9: No tak to si rozumíme.
11: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
13: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
4: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
14: Letos letí destinace Westfield Chodov. Objev nejnovější kolekce značek Zara, Reserved, Nike, Mojito nebo Lindex a nabídku více než 300 obchodů a restaurací. Osvěž si svůj šatník a užij si letní den plný inspirace. Westfield Chodov, tvoje letní destinace. Více na westfieldchodov.com.
15: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
16: Protože máme Filbeck. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
15: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
17: Filbeck. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
18: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
19: Ahoj, tady Sabina Laurinová.
14: Společně s prasátkem Piggy vás zveme na rodinný festival Den princezen a rytířů na zámek Blatná.
3: Moc se těším na všechny princezny a rytíře. Dorazí Lollipop, Karol a Kvído, Adela Zouharová, Míša Tomešová, Max Dolanský a mnoho dalších.
14: Už v sobotu 1. srpna se na vás těšíme na zámku Blatná.
3: Vstupenky zakoupíte na denprincezen.cz.
19: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
18: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
20: A můžu ještě něco říct?
18: No povídej.
20: To nejlepší rádio na světě.
21: Adame.
18: Bez generace E2 by to nešlo.
21: Děkujeme.
18: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2. Už v sobotu 8. srpna Skokanský můstek Liberec. Red Bull 400. Nejtvrdších 400 metrů, jaké můžeš zažít. Po 5 letech znovu ožije ještět extrémním během, ve kterém více než 1000 závodníků zabojuje s prudkým stoupáním a vlastními limity. Přijď fandit, užít si jedinečnou atmosféru a být součástí závodu, kde rozhoduje síla, vůle a odhodlání. Red Bull 400. 8. srpna v Liberci. Více na redbull.cz/400.
22: Ahoj, tady Robert Mikluš. Na letních shakespeareovských slavnostech hraju Otela. Chlapa, co má všechno a kvůli jedné lži a kapce žárlivosti o všechno přijde.
23: Slavnou hru o žárlivosti Otelo hrajeme na shakespeareovských slavnostech od 4. srpna. Generálním partnerem je skupina PPF. www.shakespeare.cz.

0: 7.47, hezké ráno přeje Evropa 2.
1: Tak děcka, viděl jsem novýho Spidermana.
0: No jo.
1: Z Brusu, nový den, Brand New Day.
0: Ty jsi byl včera večer po našem vysílání ještě na té exkluzivní před premiéře.
1: Jo.
0: Ty jsi jeden z prvních člověků a lidí.
2: Na planetě.
1: Člověků. Lidí. Ale jsem jeden z prvních člověků, co to viděl.
0: Ty jsi jako Adam. Ty jsi první, který viděl Spidermana.
1: Vlastně tím, že jsem to moderoval, tu předpremiéru, tak jsem měl možnost bavit se s Adamem Mišíkem, který je český hlas Spidermana.
0: Ano.
1: Krásně k tomu sedí. No,
2: no, to jsem nevěděla.
1: Adam Mišík. Mimochodem včera totálně mutoval, ztratil hlas, tak aby aspoň něco řekl, tak fakt vypil třeba 8 zázvorových čajů. Mm-hmm. Pak teda na té předpremiéře stál trošku s nohama do kříže, ale zvládli jsme to. A ztrácel hlas a říkal, že nadabovat Spidermana trvá, ten film má něco přes 2 hodiny. Mm-hmm. Samozřejmě Spiderman tam je nejvíc, logicky. Mm-hmm. Tak jak dlouho si myslíte, že trvá nadabovat Spidermana?
0: Mimochodem teda on byl první, kdo viděl Spidermana, když ho daboval.
1: Jo. Já jsem se optal, jestli mu ukazovali třeba jenom tu pusu, jak je dneska všechno strašně tajný, a on říkal, ne, normálně mi to pustili.
0: Viděl to celý, hustý. Mm-hmm. No tak daboval to třeba 2 dny.
1: No, tak týden.
0: Týden?
1: Ale říkal třeba 13 hodin čistýho času.
0: Aha.
1: Fakt s tím trávíš 13 hodin čistýho času a že tam chodíš týden a nahráváš to a že bylo strašně těžký vědět všechny ty zápletky. Spousta lidí se ho ptá, co se kdy stane. A on říká, no tak třeba, když jako na pivo, teď se trošku rozjedeš a máš chuť to všem říct v celý té hospodě. No a to samozřejmě nemůžeš. Takže tak. A ještě jedna zajímavá věc, která se týká Spidermana. Má miliardy fanoušků po celém světě. Jaká si myslíte, že je nejčastější otázka, která se týká Spidermana?
0: Kdy už to skončí?
1: To bylo vtipný. Včera tam jako stojíš, teď moderuješ tu předpremiéru, říkáš těm lidem nějaký ty informace, máš pocit, že se jim to líbí. Nějaký kluk se přihlásil a říká, prosím vás, kdy už ten film začne?
0: No.
1: No, či tak. Nejčastější otázka, která se týká Spidermana je, jestli ten kostým je vycpaný.
2: Aha.
1: Jestli jako...
0: Tam dole?
1: No.
0: Jo.
1: No. Když jsem to včera řekl, tak Adam takhle jako měl ten kostým a šel si na ruce takhle. Říkám, Adame, o ruce tady nejde vůbec. No, takže...
2: A dobrali jsme se k nějaký odpovědi?
1: No, vlastně mám odpověď.
0: No.
1: V těch předchozích dílech ten oblek byl dělaný počítačem. V tomhle Spidermanovi fakt je takovej poctivej, má ten oblek reálně na sobě. Takže... Teď je poprvé vycpanej.
0: Byl vycpanej?
1: No ne, byl asi vycpanej.
0: Tak to jako, je zklamání.
1: Tak to se musí zeptat Zendáji, jestli
0: tak to je zklamání.
1: Byl vycpanej nebo ne. No takže z Brusu novej Spider-Man s Evropou 2
2: no,
1: už je
2: v kinech. No, jaký to teda bylo?
1: Je to pecka. Doufám, že jsem vás lapil do sítě.
0: Rozhodně a vlastně můžeme natýzovat, že večer budeme soutěžit se Spider-Manem. Mm. Máme tady soutěž. Mm. Tak dneska večer.
1: Bylo to dobrý. Byl jsem na Spider-Manovi, dostal jsem se domů někdy třeba ve 12.
0: No.
1: A pak jsme vymetli sítě doma.

0: 2. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz. 98.2 a 105.5 FM.
1: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Společně s prasátkem Piggy vás zveme na rodinný festival Den princezen a rytířů na zámek Blatná.
2: Moc se těším na všechny princezny a rytíře. Dorazí Lollipop, Karol a Kvído, Adela Zouhrová, Míša Tomešová, Max Dolanský a mnoho dalších.
1: Už v sobotu 1. srpna se na vás těšíme na zámku Blatná.
2: Vstupenky zakoupíte na denprincezen.cz.
3: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
0: Vyhraj s Evropou 2 dárkový poukázky do Humaniku. Proč? Protože právě teď probíhá v Humaniku finální výprodej letních bot a stylových tašek. Takže se nastav na ještě víc letních modelů, ještě víc slev a hlavně ještě víc důvodů udělat si radost. A aby tvý nákupy v Humaniku byly maximálně v topu, běž na web Evropy 2, odpověz na soutěžní otázku a urvi si voucher na nákupy v hodnotě 1000 korun. Takhle vypadá stylový léto s Evropou 2 a Humanikem. Evropa 2.
4: Doesn't matter if you love him or capital H-I-M. M. Just put your paws up, 'cause you were born this way.

0: Za pár vteřin bude 8 hodin, posloucháte středeční ráno Evropy 2 a Katka Říhová má připravené zprávy.
1: Dobré ráno, velké drama na Slovensku má šťastný konec. Chlapec ztracený v kukuřičném poli je nalezen. Pouze 3letý Mário přežil v lese neuvěřitelných 33 hodin. Bosý, bez jídla a bez vody. Nad osadou v Huncovicích létal vrtulník a v akci byly i psy. Ve Střelských Hošticích na Strakonicku v podvečer hořel autoservis. Oheň způsobil škodu 10 milionů korun a jeden muž utrpěl popáleniny na nohou a rukou. Záchranáři ho přepravili do nemocnice. Teď už vyrážíme za Zuzkou.
2: Karlovy Vary požádají o změnu územního plánu města Aš kvůli dětskému táboru Studánka u Aše. Objekty v táboře byly postaveny před desítkami let a neodpovídají aktuálnímu územnímu plánu. Navíc potřebují celkovou rekonstrukci. Jestli Karlovy Vary tábor u Aše obnoví, ale zatím není jisté. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Rakovina plic už dávno není jen nemocí kuřáků. Lékaři po celém světě stále častěji diagnostikují toto onemocnění také lidem, kteří si cigaretu nikdy nezapálili, přičemž významnou část z nich tvoří ženy. Podle českých odborníků až 20% pacientů s rakovinou plic nikdy nekouřilo. Riziko výskytu nádoru zvyšuje znečištěné ovzduší, práce v těžkém průmyslu nebo i zvýšená koncentrace radonu v některých oblastech Česka.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: S nehodou počítejte na dálnici D6 na příjezdu do Prahy směrem z Karlových Varů. Na půltém kilometru před nájezdem na Pražský okruh je hromadná nehoda, kolona je asi na 15 minut. A pozor i na D1 od 183. kilometru až k omezení v Brně na 197., kde je také hromadná nehoda.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Aktuální teploty jsou kolem 16 stupňů Celsia a do Česka přichází další vlna veder. Dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty vystoupají na 29 až 34 stupňů. Na severovýchodě a na Šumavě naměříme kolem 27. Tolik zprávy, pokračuje středeční ráno na Evropě 2 s Petrem Říbalem a Ondrou Urbanem.
0: Bude hit bude.
4: A na co se můžeme těšit dál?
0: Na skvělou zábavu v éteru Evropy 2. Dobré ráno přejeme.
4: No, tak jo.
3: Evropa 2.

0: 8.8. 29. července, středa, posloucháte Evropu 2.
1: V Písku se v noci na dnešek stala nešťastná věc. Hoří tam historická vila Marta, ale mám k tomu jednu zajímavou informaci.
0: Fakt?
1: Za chvilku ji dáme, jo?
0: Dobře, za tak za chvilku Evropa 2 vyrazí do Písku.

0: čtvrt na devět, to byl víkend ve středu, možná, že třeba dneska začíná dovolená, tak vlastně vy už máte ten víkend, vy to, už máte volno.
1: To bychom vám přáli. Nicméně pojďme se teďka podívat do jižních Čech, konkrétně do Písku, kde se v noci na dnešek bojovalo, hasiči bojovali s plameny. Jihočeští hasiči zasahovali v úterý večer a dnes ráno, tedy v noci na dnešek, u požáru historické budovy v Písku. Jde o vilu, která byla postavená ve 20. letech minulého století. Velká škoda. Naštěstí na místě se podle hasičů nikdo nenacházel, takže se nikomu nic nestalo.
0: Jasně.
1: V hašení pokračují i teď, v ranních hodinách, teď už by to tak nějak mohli dohašovat. Nicméně ten zásah podle hasičů komplikuje obtížný terén a proto trvá delší dobu.
0: Takže hoří taková ta krásná staletá prvorepubliková vila.
1: No a teď ta symbolika, jo. Já prostě jako věřím, že je něco mezi nebem a zemí a že některé věci se dějí z nějakého důvodu a ve správný čas. Ta vila se jmenuje Marta a dnes má svátek Marta.
0: Nekecej.
1: V Písku je stoletá vila, která se jmenuje Marta a dnes má svátek Marta.
0: A jakože v tom je ta symbolika, no že tak... vlastně Marta má svátek a hoří vila Marta.
1: Nevím, jestli je to náhoda, nicméně zaplať pán Bůh, že nemá svátek Jindřich. To by se divili v Jindřichově Hradci.
0: A nebo Karel. Karlštejn.

0: 8.29, to je přesný čas, posloucháte Evropu 2.
1: Teď jsem si tady přečet článek, ze kterého mám fakt husí kůži, a to si myslím, že vlastně už obecně lidi zažili spoustu věcí, ale tohle je teda šílený. A navíc v době festiáků teoreticky i možný. Představte si 8 tojtojek v řadě. Do jedné z nich přišel chlapík, udělal, co po něm příroda chtěla.
0: Ano.
1: A potom mu do té tojtojky spadla flaška s pitím.
0: Zavřená.
1: No. Mm-hmm. A on ji chtěl vylovit.
0: Jako do toho, přímo tam, ježišmarja.
1: Jo. Chtěl ji vylovit.
0: To bych to asi nechal ležet a šel bych si koupit novou.
1: Přesně. Jenomže asi říkám, že to asi nebyla nějaká obyčejná petka, že to musela být možná nějaká jeho vygravírovaná termoska, nevím. Protože přesně, proč se pro ní potápět?
0: Potápět?
1: On tam nejdřív strčil ruku, to nestačilo. No tak se tam nasoukal, dal tam hlavu, pak jako tam nějak strčil ramena.
0: Ne.
1: A normálně se tam soukal.
0: Ne.
1: Jasně. Tak OK, najednou dosáhl na tu lahev, že zjistil, že nemůže ven.
0: Už tam byl tak moc ponořený.
1: Jo.
0: Ježíš.
1: A takhle tam byl 8 hodin.
0: Ne!
2: Kam ty na to chodíš?
1: 8 hodin. No a druhý den samozřejmě přijeli borci, co ty tojky chtěli vyvážet. No a slyšeli volání o pomoc a tak dále. Tak ne, že by jí zvedli, protože on by se vlastně mohl utopit, jo, v tom.
0: Mm-hmm.
1: Tak oni tam nějak jako vyřezali malinkou dírku, aby zase nevypustili to, co v té tojtojce bylo a tak dále. No a po 8 hodinách ho zachránili.
0: Hurá.
1: Jeho sláva. Mm-hmm. Mimochodem, cituji toho borce, říkal, už nikdy na tenhle záchod nepůjdu.
0: No, tomu říkám den na hovno. Evropa 2. Evropa 2. Ondra Urban a Petr Hříbal.
2: Evropa 2. Evropa 2. Kde to stojí? No a pojďme teď na silnice k něčemu příjemnějšímu. Pozor.
1: Tam to není na hovno.
2: No jak se to vezme, ne tolik asi. Na D1 od 183. kilometru je kolona k omezení na 197., kde je na konci omezení hromadná nehoda, takže počítejte s kolonou. A v Praze je pak neprůjezdná aktuálně k Belská ulice.
3: Evropa 2. 80. Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
4: 88.2 a 105.5 FM.

0: ago on a long cold night. I expect she'll never leave my mind. And I walk round broken, skeptical, hoping one day she returned to my side.
1: Za pár vteřin bude 8:45, tady je středeční Evropa 2.
2: Po 9. hodině už převezme kormidlo vysílání Evropy 2 Kuba Štěpán, ale teď ještě jedna zajímavost, na kterou jsem narazil a musíme ji ještě říct do éteru, protože se to týká GTAčka.
1: Oh yeah, počkej.
2: Nové GTAčko vyjde 19. listopadu, už se to blíží.
1: Ty bláho, tolikrát to bylo odložený, že počkej, já to zaklepu, ať je to slyšet. Tak.
2: Že to snad tentokrát opravdu vyjde. No a už se objevují na Facebooku taky dohody o partnerském životě po vydání GTAčka.
1: Nekecej, no. Jakože vyjde GTAčko a 14 dní mě necháš bejt.
2: Něco v tom smyslu. No jsou tady pravidla, je tady 5 bodů dohody o soužití v domácnosti.
1: To je skvělý.
2: Za prvé, od 19. listopadu 2026 do 30. listopadu 2026 můžu hrát Grand Theft Auto 6, jak dlouho chci. Za druhé, vstup před televizní obrazovku, buď během cutscény, mise nebo hejstu, je přísně zakázán a bude nést následky. Za třetí, pokud nedokončím misi, tak je přísně zakázáno říkat, je to jenom hra, nebo nechceš to na chvíli vypnout. Za čtvrté, všechny konverzace, polibky nebo žádosti o pomoc musí počkat, než dokončím misi, hejst nebo dojedu do safe houseu.
1: Ale co to je hejst?
2: Já jsem to googlil, protože jsem taky nevěděl. Je to nějaká velká složitá akční mise. Prostě plníš něco.
1: Jo.
2: Loupeš na mise. Prostě je to nějaký úkol v GTAčku. To byl čtvrtý bod. No a poslední, pátý bod. Pokud si zaplatila alespoň polovinu hry, můžeš jednou porušit některé z pravidel. Kámo, to bude rozchodů a rozvodů.
1: Kráso, no tak v listopadu.
3: Evropa 2. Evropa 2. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Evropa 2. 80. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz. 58.2 a 105.5 FM.

0: Na 9. dopolední pro vás máme nové zprávy. Slovo si na Evropě 2 bere Katka Říhová.
1: Pěkné ráno, do Česka přichází další vlna veder. Dnes budou maxima kolem 34 stupňů a zítra příliv velmi teplého vzduchu ještě zesílí. A to povede k dalšímu oteplení. Maxima vyšplhají až k 38 stupňům, v pátek výjimečně i ke 40. A vlna veder s tropickými teplotami vydrží minimálně celý další týden. Americká technologická společnost Apple se včera nakrátko stala druhou veřejně obchodovanou firmou v historii. Jejíž tržní hodnota přesáhla 5 bilionů dolarů. Jako první dosáhlo 5bilionového milníku výrobce čipů Nvidia. A teď už má slovo Zuzka.
2: Krajská nemocnice v Liberci dokončila novou teplárnu. Zařízení je už měsíc ve zkušebním provozu a tak mohlo začít bourání starého energocentra. Na jeho místě bude stát část nového pavilonu urgentní medicíny, který se od roku 2023 staví v sousedství. Projekt za 4 miliardy korun má být hotový v roce 2028. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Americká legenda Diana Ross dnes poprvé vystoupí v České republice. Zpěvačka, herečka, producentka, múza Michaela Jacksona a návrhářka kostýmů, která patřila v 60. a 70. letech mezi nejzářivější světové hvězdy. 82letá zpěvačka nikdy nekoncertovala ani na Slovensku. Dnes se představí v plzeňském amfiteátru Lochotín.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova je omezení u letiště na 2. kilometru. Jezdí se tam pouze jedním pruhem a tvoří se kolona. A pozor na dálnici D10 mezi 43. a 44. kilometrem ve směru na Turnov. Pracují tam silničáři.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes přes den se výrazně oteplí, bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty vystoupají na 29 až 34 stupňů. Na severovýchodě a na Šumavě naměříme kolem 27. Tolik zprávy, teď už přebírá slovo na Evropě 2 Kuba Štěpán.
0: Co bývá nejčastější rozbuškou partnerské hádky? Překvapivě nejde ani o peníze, ani o nepořádek. Tak o co? Počkejte si na Evropě 2.
3: Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2. Partnerská hádka často nezačne kvůli penězům, žárlivosti ani nepořádku. Někdy stačí jen obyčejná věta, jen pronesená tónem, který okamžitě změní atmosféru v místnosti. Právě způsob, jakým spolu partneři mluví, patří k nejčastějším důvodům sporů. Až potom přicházejí peníze, nenaplněné potřeby nebo domácí povinnosti. Svou roli samozřejmě hraje i společný bydlení. Dokud má každý vlastní domácnost, snadno přehlídne, kdo nechává ponožky na zemi, nádobí ve dřezu nebo vrací do lednice prázdnou krabici. Pod jednou střechou už se z drobností rychle stávají pravidelně projednávané body. Nakonec tedy často nejde o to, co zazní, ale jak to zazní. Věta "dělej, jak myslíš" totiž zní jako možnost volby. Ale ve skutečnosti je to úniková hra bez východu. Evropa 2.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
2: Ty zpíváš jako Justin Bieber.
3: Čumíš, vej?
1: Songy na přání.
4: Pro moji dcerku Marianku.
2: Marianka je krásný jméno. Jak vás to napadlo tohle?
4: To bylo manželová takový vysněný jméno pro holčičku.
3: Jak na něj přišel, mě tak napadá?
4: Jestli znáte film Kdo hulí, ten umí.
1: Ty nejdůležitější témata celého dne.
5: Lidé, kteří poslouchají často muziku, mají o 40% menší pravděpodobnost demence.
1: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
3: My moderujeme, Švanci přijde na kukačku.
1: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
6: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
7: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
8: Inspiraci na dovolenou hledejte na našich webových stránkách v záložce Last Minute Léto, kde naleznete širokou nabídku všech zájezdů za zajímavou supercenu. S výběrem bych ale neváhala. Čím blíže odletu, tím je větší šance, že váš oblíbený hotel bude vyprodaný. A kam se vydat? Favoritem zůstává Egypt. Živá Hurgáda i pohodová Marsa Alam na březích Rudého moře lákají k potápění třeba jen se šnorchlem. V Marsa Matru u Středozemního moře se díky bílému písku a průzračnému moři budete cítit jak v Karibiku. Vyhledávané jsou i destinace jako Albánie, Tunisko, Turecko. Nejen pro last minute odlety můžete využívat všechna hlavní letiště. Praha, Brno, Ostrava i Pardubice.
7: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
9: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
10: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
11: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
10: Smutný, co? Něco vám poradím.
11: Nádobí Fabíny.
10: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
11: Zaručeně lepší vaření pouze na fabiny.cz.
12: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
13: Náš výkup je teď totální hardcore.
14: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
15: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
16: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
17: Falcon uvádí.
18: Ahoj, já jsem Peter Parker. Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali. Hrozilo něco fakt blbýho a zabránit tomu šlo jen tak, že všichni zapomněli, kdo jsem. Já jsem Spider-Man.
17: Spider-Man z Brusu Nový den. V kinech již od 29. července.
19: Je! Prázdninová mateří douška se třpetivými tetovačkami je konečně tu!
2: Ukáž! Teda! A uvnitř je i vstupenka na festival Den princezen a rytířů.
19: Skvělé! Já chci ale vyhrát ten paddleboard.
2: Tak já beru soutěž s tlapkovou patrolou a jdu na záhadu strašidelného hradu!
9: Nadupaná červencová mateří douška právě v prodeji.
1: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Ahoj, já jsem Peter Parker.
1: Peter kdo?
0: Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali.
1: Tak to asi těžko, mladej.
0: Já jsem Spider-Man.
1: Spider co?
2: Jakže se jmenuješ?
0: Já jsem soused, bydlím tu.
1: Aha, to je sousedovic malý Péťa.
3: Straší ti ve věži.
1: Spider-Man z Brusu nový den. Ode dneška v kinech.
4: Dobrý soused.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

0: Společnost vám dělá vaše Evropa 2. Domácí mazlíček už dávno není jen zvíře, které s námi bydlí. Pro většinu majitelů je to naprosto normální člen rodiny, má svoje místo na gauči, svoje rituály a často i hlavní slovo v domácnosti. V Británii staví víc než polovina majitelů svého psa nebo kočku na stejnou úroveň jako ostatní příbuzné. Úplně mimo rodinu je nechává jenom 7%. A poznáte to velmi snadno. Mazlíček dostane najíst jako první, zabere nejlepší místo a jako jediný doma nemusí nikdy umývat nádobí. Mazlíček už zkrátka není jenom někdo, kdo s rodinou žije. Často je to právě ten, kvůli komu se všichni nejraději vracejí domů. No co mi to tak připomíná? Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Maximum nový muziky.
1: Všechno, co potřebujete na...
2: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Léto najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
3: Co to je?
4: Dopravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No, tak to si rozumíme.
5: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
6: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
7: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
8: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
9: Letos letí destinace Westfield Chodov. Objev nejnovější kolekce značek Zara, Reserved, Nike, Mojito nebo Lindex a nabídku více než 300 obchodů a restaurací. Osvěž si svůj šatník a užij si letní den plný inspirace. Westfield Chodov, tvoje letní destinace. Více na westfieldchodov.com.
10: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
11: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
10: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juhu!
12: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
13: Ahoj, tady je Katka Neumannová. Nezapomeň si dát do kalendáře srpnové běžecké a cyklistické závody na ČES Lipno Sport Festivalu. Na startu budu já i další známí sportovci. Čeká tě super atmosféra, šumavská příroda a tratě pro hobíky i pravé závodníky. Pro nás je hvězdou každý, kdo dojede nebo doběhne do cíle. Registruj se včas na lipnosportfestival.cz. Najdeš tam i kompletní program festivalu. Rozhýbej své léto.
14: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.

0: Ať už se nacházíte kdekoliv, posloucháte Středeční Evropu 2. A teď jedna otázka pro všechny zadané. Chodíte s partnerem spát ve stejnou dobu? Možná to zní jako úplná maličkost, ale společné usínání může vztahu prospívat víc, než se na první pohled zdá. Často je to totiž jediná chvíle dne, kdy už se neřeší práce, domácnost, ani to, co je potřeba zařídit zítra. Najednou je prostor si v klidu popovídat, být chvilku spolu a aspoň na pár minut vypnout. Tedy samozřejmě do okamžiku, než jeden sáhne po telefonu a oznámí, že se jenom rychle podívá na jednu pracovní věc. O půl hodiny později už druhý spí a první sleduje video o tom, jak správně skládat prostěradlo například. No, chodit spát společně tak může vztah opravdu zbližovat. A když se navíc podaří sladit teplotu v ložnici, rozdělit peřinu a přežít chrápání, není to jenom láska, to už je týmová práce. Hezký den přeju, tady je vaše Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. 8. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz. 98.2 a 105.5 FM.
2: Let It Roll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letitroll.cz.
3: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Společně s prasátkem Piggy vás zveme na rodinný festival Den princezen a rytířů na zámek Blatná.
4: Moc se těším na všechny princezny a rytíře. Dorazí Lollipops, Karol Aquino, Adela Zouharová, Míša Tomešová, Max Dolanský a mnoho dalších.
3: Už v sobotu 1. srpna se na vás těšíme na zámku Blatná.
4: Vstupenky zakoupíte na denprincezen.cz.
5: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
6: Jako mě 40 let, já už potřebuji být vidět, já už mám být dávno vidět.
1: A od té doby, co se objevil na Instagramu Evropy 2, ho zná o skoro 400 000 lidí víc. Dej follow E2CZ a bav se na maximum.
7: A je, to jsou tyhle ty věci.
1: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
8: Kam v létě na výlet? Vyjeďte sedačkovou lanovkou Skalka na Ještěd. Čekají vás božské výhledy i naše nové posily. Stádo oveček, které ekologicky spásá sjezdovky. Léto na Ještědu je prostě bezva. Více na skiještěd.cz. Ještěd. Hory za rohem.
1: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači, jste posluchači Evropy 2.
9: A můžu ještě něco říct?
10: No povídej.
9: To nejlepší rádio na světě.
10: Adame.
1: Bez generace E2 by to nešlo.
9: Děkuju moc.
1: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
11: Ahoj, tady Robert Mikluš. Na letních shakespeareovských slavnostech hraju Otela. Chlapa, co má všechno a kvůli jedné lži a kapce žárlivosti o všechno přijde.
12: Slavnou hru o žárlivosti Otelo hrajeme na shakespeareovských slavnostech od 4. srpna. Generálním partnerem je skupina PPF. www.shakespeare.cz.
13: Vyhraj s Evropou 2 dárkový poukázky do Humaniku. Proč? Protože právě teď probíhá v Humaniku finální výprodej letních bot a stylových tašek. Takže se nastav na ještě víc letních modelů, ještě víc slev a hlavně ještě víc důvodů udělat si radost. A aby tvý nákupy v Humaniku byly maximálně v topu, běž na web Evropy 2, odpověz na soutěžní otázku a urvi si voucher na nákupy v hodnotě 1000 korun. Takhle vypadá stylový léto s Evropou 2 a Humanikem.

0: Posloucháte Evropu 2, taky na 10. dopolední pro vás máme aktuální zprávy. Pokračuje Katka Říhová.
1: Hezké dopoledne. Podvodné SMSky, jejichž cílem je vylákat z lidí peníze nebo citlivé údaje, zažívají letos v létě v Česku nebývalou vlnu. Kyberšmejdi ve velkém rozesílají falešná upozornění na dopravní pokuty i zprávy o údajných problémech s doručením zásilek. Policie varuje, ať lidé nepodléhají panice, neklikají na odkazy a nezadávají platební údaje. Tisíce sedaček v letounech Boeing 737 MAX, které patří mezi nejrozšířenější stroje na světové obloze, možná nejsou připevněny tak, jak by měly. Například při turbulenci nebo tvrdém přistání, tak cestujícím hrozí zranění. Ve Spojených státech je podezření na uvolněná sedadla u 400 letadel. Zda se problém týká také strojů v Evropě, není zatím jasné. Teď už vyrážíme za Zuzkou.
2: Svitavám se ani na podruhé nepodařilo v soutěži najít firmu, která by ve městě vybudovala plánované muzeum mechanických betlémů. Budova by měla nahradit vybydlený bytový objekt v sousedství Otendorferova domu na náměstí Míru. Hlavním exponátem muzea bude 15 metrů dlouhý svitavský mechanický betlém. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
1: Francouzské úřady nařídily evakuaci dalších 4000 lidí z turistických středisek z pobřeží Atlantského oceánu kvůli pokračujícím rozsáhlým požárům. Nadále se tak rozšiřuje patrně největší evakuace obyvatelstva v dějinách země.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova je omezení u letiště na druhém kilometru. Jezdí se tam pouze jedním pruhem a tvoří se delší kolona.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes přes den se výrazně oteplí, bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty vystoupají na 29 až 34 stupňů. Na severovýchodě a na Šumavě naměříme kolem 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď už na Evropě 2 pokračuje Kuba Štěpán.
0: Může se mozek zlepšovat i po 80. Nová zjištění dávají docela povzbudivou odpověď. Podrobnosti se povíme za chvíli tady u nás na Evropě 2.
3: Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2. Často slýcháme, že hlavu musíme pravidelně trénovat, jinak začne lenivět. Dobrá zpráva ale je, že schopnost učit se, zlepšovat paměť nebo soustředění si můžeme udržet i ve vysokém věku. Nemusí přitom jít o žádné složité úkoly ani o hodiny luštění. Stačí číst, zkoušet nové věci, učit se něco, co jsme dřív neuměli, nebo si každý den najít pár minut na činnost, při které musí hlava trochu zabrat. Důležitější než věk je totiž pravidelnost a dokonce i ti, kteří mají pocit, že už jim paměť prostě neslouží jako dřív, se mohou postupně zlepšovat, což je samozřejmě skvělý. Mozek se zkrátka neřídí datem narození, spíš čeká, jestli mu občas dáme něco zajímavějšího na práci než, já nevím, hledání brýlí, které ve výsledku stejně máme na hlavě, že jo? Evropa 2.
1: Nastav uši hvězdám. Chetio, what's up? It's Jacoby from Papa Roach. That's right. Thanks to Europa 2 for...

0: Czech Republic. This is Samo Haber on Europa 2. Stay tuned.
1: Hello, I'm Josh.
2: I'm Tyler.
1: We're 21 Pilots and you're listening and watching to Best Czech Radio Europe 2.
0: Europa 2.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, bodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opavia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
4: Už tam budem.
5: Nech toho.
4: Později už tam budem.
5: Přestaň. Mě vedro.
6: Pohodová cesta. To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Magnum Nanuk v Bila klubu za 24,90 a Aperol plus Prosecco kombo cena za 259,80. Bila. To dobré začíná u nás.
9: Falcon uvádí.
10: Ahoj, já jsem Peter Parker. Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali. Hrozilo něco fakt blbýho a zabránit tomu šlo jen tak, že všichni zapomněli, kdo jsem. Já jsem Spider-Man.
9: Spider-Man z Brusu Nový den. V kinech již od 29. července.
11: Zpátky k muzice.

0: Tady je vaše Evropa 2. Tak ještě před pár lety se seznamovací aplikace působily jako nejrychlejší cesta k nové lásce. Miliony lidí swipovali doleva, doprava a věřili, že stačí jeden správný pohyb prstem, jenže jejich lesk jaksi postupně mizí, uživatelů ubývá, stejně jako těch, kteří jsou ochotní za seznamování platit. Mnozí jsou unavení z nekonečného psaní, který často nikam nevede. Místo hledání vztahů mají pocit, že jen listují katalogem, a když se k tomu přidají falešné profily, roboti, podvody a samozřejmě ghosting, nadšení rychle opadne. Stále více lidí se proto vrací k seznamování přes kamarády, případně v práci, na výletech, festivalech, v různých klubech nebo třeba při hraní her. Zkrátka tam, kde rozhovor vznikne přirozeně a hned je jasné, že protějšek skutečně existuje. No, na aplikaci můžete najít dokonalý profil. V reálném světě aspoň rovnou zjistíte, jestli se spolu máte alespoň o čem bavit. Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Maximum nový muziky.
1: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
5: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
6: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Společně s prasátkem Piggy vás zveme na rodinný festival Den princezen a rytířů na zámek Blatná.
7: Moc se těším na všechny princezny a rytíře. Dorazí Lollipop, Karol Aquino, Adela Zouhrová, Míša Tomešová, Max Dolanský a mnoho dalších.
6: Už v sobotu 1. srpna se na vás těšíme na zámku Blatná.
7: Vstupenky zakoupíte na denprincezen.cz.
8: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
9: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. A k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš. A taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2.
10: Kam v létě na výlet? Vyjeďte sedačkovou lanovkou Skalka na Ještěd. Čekají vás božské výhledy i naše nové posily. Stádo oveček, které ekologicky spásá sjezdovky. Léto na Ještědu je prostě bezva. Více na skiještěd.cz. Ještěd. Hory za rohem.
11: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads. Už v sobotu 8. srpna Skokanský můstek Liberec, Red Bull 400. Nejtvrdších 400 metrů, jaké můžeš zažít. Po 5 letech znovu ožije Ještěd extrémním během, ve kterém více než 1000 závodníků zabojuje s prudkým stoupáním a vlastními limity. Přijď fandit, užít si jedinečnou atmosféru a být součástí závodu, kde rozhoduje síla, vůle a odhodlání. Red Bull 400, 8. srpna v Liberci. Více na redbull.cz/400.
12: Každé úterý a neděli v 8 večer.
13: Tam se občas není čemu zasmát.
12: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
14: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
12: Brzda Evropě 2 a nep jakoby show.
15: Hele, budem si spolu povídat a on říká, no tak jak se jmenuješ? On říká, Prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, no tak mi vykládej.
12: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.

Společnost vám dělá středeční Evropa 2. A než se spolu pro dnešek rozloučíme, mám tady pro vás připravený single, který vyšel přesně před 10 lety. Z letní novinky se rychle stal jeden z největších hitů celé dekády. V Americe vydržel 12 týdnů na prvním místě a například britskou hitparádu vedl 4 týdny. Řeč je o singlu Closer od Chainsmokers a zpěvačky Halsey. Příběh skladby je přitom docela jednoduchý. Dva bývalí partneři se po letech znovu potkají, vrátí se stará přitažlivost a s ní i vzpomínky na dobu, kdy jim spolu bylo opravdu hezky. Oba ale nejspíš tuší, že některé návraty patří v uvozovkách jen jedné noci a ne celému životu. Tak možná právě proto píseň Closer ani po 10 letech v žádném případě nezestárla. Připomíná totiž chvíle, které už jsou dávno pryč a přesto nám stačí několik tónů, abychom v těch chvílích byli zase zpátky. Pojďme zavzpomínat a připomenout si fantastickou skladbu, která vyšla přesně před 10 lety, tedy 29. července roku 2016.

Evropa 2. 80. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz. Tato

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2, 11 hodin odbylo, pojďme na aktuální zprávy.
1: Pěkné dopoledne. Hypotéky v Česku opět podražily, a to kvůli pokračujícímu napětí mezi Spojenými státy a Íránem. Během tohoto měsíce zvýšilo své nabídkové sazby hned 5 českých bank. Pro klienty to znamená, že u průměrného úvěru na bydlení zaplatí zhruba o 1400 korun měsíčně víc než na začátku roku. V noci na dnešek kompletně schořela historická vila Marta v Písku. S rozsáhlým požárem bojovalo několik hasičských jednotek, ale budovu s pohnutou historií se jim zachránit nepodařilo. Objekt v posledních letech opuštěný chátral a často v něm přespávali lidé bez domova. Příčinu požáru teď vyšetřují hasiči. A teď už vyrážíme za Zuzkou.
2: Stropní konstrukce, krovy i historické omítky poutního chrámu svatého Jakuba Většího a svaté Anny ve Staré Vodě u Libavé jsou podle odborníků v havarijním stavu. Bez okamžitých zásahů může během několika let dojít k nevratnému poškození celé památky. Správci objektu nyní usilují o získání finančních prostředků na záchranu kostela. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Evropa je nejrychleji se oteplujícím kontinentem na světě. Otepluje se více než dvakrát rychleji, než je globální průměr. Uvádí to klimatická služba Copernicus Evropské unie. Západní Evropa zaznamenala vůbec nejteplejší červen v historii, přičemž extrémní vedro a rozsáhlé sucho přispěly k šíření a větší síle požárů ve Francii a Španělsku.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D55 je provoz převeden do protisměru mezi 3,5 kilometrem ve směru na Olomouc. Probíhají tam práce na silnici. A na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova je omezení u letiště na 2. kilometru. Jezdí se jen jedním pruhem a tvoří se kolona.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Oteplení je tady, dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty vystoupají na 29 až 34 stupňů. Na severovýchodě a na Šumavě naměříme kolem 27. Zprávy jsou za námi, po nich pokračuje na Evropě 2 Jindra Eko.
0: Tak máme po zprávách, pojďme na další maximum muziky. Za chvíli se podíváme na fenomén zoo. To bude velmi zajímavý téma. Tak držte vlnu, jsme Evropa 2.
3: Evropa 2.

Posloucháte Evropu 2. Byl jsem včera v zoo, což by nikoho teoreticky zajímat vůbec nemuselo. Jenom ten fenomén zoo jako takový je zajímavý a je samozřejmě rozporuplný. Jediná věc, kde člověk skutečně vidí to kouzlo, je vlastně, když tam vidíte ty děti, jo, který samozřejmě se mnohdy poprvé, po druhý, po třetí v životě shledávají s takovou širokou paletou různých živočichů, tak to je samozřejmě nádhera. Pak je další tedy otázka, když jsou některý ty zvířata natolik ohrožený, tak že samozřejmě jsou takhle prostě v nějakém svém výběhu, dejme tomu, je tam i podpora toho, aby se rozmnožili, případně výjimečně jsou i nějaký ty programy na to, že ty zvířata můžou jít zpátky do přírody, nebo je o to pokus. Jo? A to asi nebude tedy předmětem vyloženě zoo tady v Evropě, možná těch ve světě, který jsou blíž obecně těm destinacím, kde ty ony zvířata bydlí. No, bylo to skutečně pro mě takový jako dost rozporuplný v tom, že vlastně člověk porovnává ty výběhy, říká si takhle, zaprvé ještě jo, pražská zoo je nádherná. Je mi úplně jasný, že všichni, kdo tam dělají, to dělají jako naprosto srdce a dělají maximum pro to, aby to bylo pro ty zvířátka co nejhezčí. No. A samozřejmě, že člověk potom jde, kouká na ty jednotlivý výběhy, říká si, jo, tak tenhle tento má celkem v pohodě, pak zase přijdete jinam, řeknete si, tady mi ho trošku jako je líto, jo, protože to je jako malý a tak. Já nevím, no, je to dost těžký vůbec dát i jako doslov. Nevím, jestli někdo z vás určitě měl podobný třeba pocity, možná nějaký jako emoce, který to ve vás vyvolává. Já jsem se koukal včera na docela dost jako kontentu, který vlastně řeší, jo, jak to třeba mají zvířata v zoo vlastně. A zase, jo, ta odpověď je tak strašně složitá, protože je tam prostě několik proměnných a vlastně asi nejlíp to shrnula potom moje přítelkyně, která mi říká, prostě tě, zase to nepřeháněj s tím přemýšlením, protože my jsme vlastně všichni taky v zoo. Co myslíš? Lítáme každý den? Prostě jsme jako, jo, v dost taky jako kontrolovaným prostředí, omezeným. Já tak jsem říkal, jo, jako jsme v zoo. Akorát máme o něco malinko větší výběh a občanku. A fakt už nevím.

0: na Evropě 2. Dance Extravaganza. Propař se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českýho éteru. Dance Extravaganza. Víkendový mejdan plný nadupaných beatů. Dance Extravaganza Evropě 2. Maximum taneční muziky.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 200 milionů korun.
0: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Já jsem Peter Parker.
1: Peter kdo?
0: Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali.
1: Tak to asi těžko, mladý.
0: Já jsem Spider-Man.
1: Spider co?
2: Jakže se jmenuješ?
0: Já jsem soused, bydlím tu.
1: Aha, to je sousedovic malý Péťa.
3: Straší ti ve věži.
1: Spider-Man z Brusu nový den. Ode dneška v kinech.
4: Dobrý soused.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

0: Posloucháte Evropu 2. Věříte na to, že existuje nějaká spravedlnost? Nebo ne? No, mám tu jednu takovou ukázečku maličkatou toho, jak třeba může fungovat. Koukal jsem na dnešní článek, na dnešní zprávu, která tedy proletěla mnoho českých médií, zrovna třeba na Novinkách, který nadpis šéfka úřadu se snažila zlegalizovat splundrování lesa pod Klínovcem. Zaplatí 70 tisíc a jde z funkce. Tam šlo vlastně o to, že zkrátka se potřebovali propojit dva areály, ski areály, Klínovec a Neklid v Krušných horách. Se stavbou začaly tedy lesy Jáchymov v roce 2018, kdy její bývalý tedy jednatel lesů Jáchymov nechal bez patřičných povolení mezi oběma ski areály vykácet 2,5 kilometru dlouhý pás lesa v šířce až 27 metrů. Za přečin poškození a ohrožení životního prostředí mu loni v září uložil krajský soud v Plzni peněžitou sankci 100 000 korun. No vidíte, tak to je krásné. A posléze tedy soud potrestal ještě lesy Jáchymov jako právnickou osobu částkou 500 000 korun. Ale jako i 100 000 teda. Budete vykácíte prostě les 2,5 kiláku. To je docela málo, to je takový jako takový vlastně záhlavek svým způsobem jenom. To skrát se nedá ani nazvat pokutou.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

nová muzika. Atmo Music a Sebastian. Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 80. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.

Posloucháte Evropu 2. Kdo ještě má doma třeba nějaký CDčka, desky nebo VHS? Co? Můžete si každý odpovědět sám. Samozřejmě na jednu stranu by se mohlo zdát, že takový člověk by byl nějak jako retro zaměřený. Nicméně, když si to jako vezmeme, jak to skutečně je v rámci jakoby muziky třeba streamovacích služeb, tak skutečně je to tak, že vlastně veškeré tyhle ty věci už jsou spíš streamovaný a vy, když se vypne internet nebo tak samozřejmě, když nebude elektřina, tak si nepustíte většinou už ani CDčko nebo vinyl, jo, pak, když nemáte třeba baterii doma. Každopádně jo, ta fyzičnost toho dneska strašně mizí, protože skutečně, kdybyste neměli tu streamovací službu, tak vlastně nemáte jediný song, který si doma třeba můžete pustit. Možná tohle vysvětluje onu statistiku, která se týká právě vinylů, že nějakých 40% lidí, kteří si kupují právě vinily, který mají dneska jako rekordní samozřejmě prodeje, tak vlastně nemá ani ten přehrávač. Prostě se jim líbí jenom ta fyzická podoba té placky, která tedy se vyrábí v hojném počtu, takže zdravíme do Loděnic u Berouna. No, je ještě jedna věc, kdy vlastně tedy díky technologii něco mizí a jsou to bohužel knihy a k tomu se dostaneme až po celý. Tak držte vlnu, jsme Evropa 2. Evropa 2, 8.

Maximum muziky. Evropa 2.

0: Máme po 12. hodině, posloucháte Evropu 2, pojďme na aktuální zprávy s Káťou.
1: Pěkné poledne u zpráv. Nový film Christophera Nolana Odyssea o víkendu unikl na sociální síť X a než byly dotyčné účty pozastaveny, viděli ho více než 2 miliony lidí. Verze snímku byla navíc ve vysoké kvalitě. V neděli se na síti X podle magazínu The Hollywood Reporter objevila další verze, ale v nižší kvalitě. Na to se stihlo podívat téměř 50 tisíc lidí. Do Česka přichází další vlna veder. Dnes budou maxima kolem 34 stupňů a zítra příliv velmi teplého vzduchu ještě zesílí a to povede k dalšímu oteplení. Maxima vyšplhají až k 38 stupňům, v pátek výjimečně i na 39 stupňů. A vlna veder s tropickými teplotami vydrží minimálně celý další týden. Teď už se vydáme za Zuzkou.
2: Vysoká škola Polytechnická Jihlava potřebuje podle rektora Zdeňka Horáka zvyšovat kvalitu výuky, podporu studentů i nové magisterské programy. Horák je rektorem od roku 2022 a před pár dny mu začalo druhé funkční období v čele jediné veřejné vysoké školy na Vysočině. O post rektora se znovu ucházel i proto, aby dokončil záměry z předchozích let. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Rybáři v celé republice se potýkají s dlouhodobým suchem a extrémním nedostatkem vody. Omezují nebo pozastavují proto přikrmování, aby ryby spotřebovaly méně kyslíku. Rybníky průběžně provzdušňují a několik už museli dokonce vylovit. Tak nepříznivé podmínky pro chov ryb někteří z nich nepamatují.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D55 je provoz převeden do protisměru mezi 3,5 kilometrem ve směru na Olomouc. Probíhají tam práce na silnici. A na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova je omezení u letiště na 2. kilometru. Jezdí se jen jedním pruhem a tvoří se kolona.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Oteplení je tady, dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty vystoupají na 29 až 34 stupňů. Na severovýchodě a na Šumavě naměříme kolem 27. Zprávy jsou za námi, po nich pokračuje na Evropě 2 Jindra Eko.
0: Tak pojďme na další maximum muziky a k tomu samozřejmě za chvíli tedy téma údajného mizení knih kvůli AI. Velmi, velmi zajímavý. A i smutný. Tak za chvíli tady na Evropě 2.

0: To je Evropu 2. Já jsem avizoval už v celou po zprávách, že si dáme téma ohledně toho, jak mizí, údajně mizí knihy ve fyzické podobě. Skenují se tady v rámci různých jako AI modelů a pak samozřejmě skutečně zmizí. Je tam jeden důvod, ta mašina, která je schopná vlastně ve velké rychlosti skenovat tu knihu, tak potřebuje tu knihu mít tedy bez té vazby jako takový. Jo? To znamená, že vlastně nejdřív jedna mašina s tím velkým nožem uřízne vlastně tu vazbu a pak už máte jenom na sobě naskládaný stránky, které se velmi rychle dokážou naskenovat do různých knihoven, AI a podobně. No a údajně se tedy děje, alespoň podle mnoha světových médií a informací, které se i šíří po sociálních sítích, tak prý je to tak, že se ve velkém nakupujou knihy, že samozřejmě ty jednotlivé firmy prostě nakupujou, takhle je upravujou, tedy uříznutím té vazby, skenujou pro svý modely, což samozřejmě jako OK. Nicméně potom už se to samozřejmě neváže zpátky, ale vlastně se to vyhazuje. Takže prý z trhu mizí obrovské množství knih jako takových. No, což není úplně dobrá zpráva. Znáte to, vždycky, když se pálily knihy nebo nějakým způsobem jako mizely, tak to značilo ne úplně dobrý časy.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
2: Myslím, nejsem je s váma mluvit.
3: Jo, já taky děkuju, že jste to zvedli.
1: Songy na psání.
4: Co ti můžem zahrát?
2: Cože?
4: A pro koho to bude?
2: Cože?
1: Nebo legendární song za trest.
2: Já jsem teda nemocný a v pátek jsem hodil v tramvaj šavle.
1: Super. Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
5: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
6: Pojď sem, ty draku.
1: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
5: Tohle je možný jenom tady.
7: Ptáš se draku, kterou cestou se dá.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
9: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
10: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
11: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
1: Dejte. Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
2: Sedíš teď za volantem a před tebou je cyklista? Tak schválně, co uděláš? Zanadáváš si nebo se na něj nalepíš? A co mu místo toho dát respekt? Míša Krojcigrová z iniciativy Dám respekt v podcastu na U Radio Talk přiblíží pohled mladé generace na situaci na českých silnicích, zkušenosti z roadshow se studenty a připomene, že povinnosti mají i cyklisté a vztah je vždy o vzájemné ohleduplnosti. Iniciativu Dám respekt podporuje projekt Bezpečně na cestě financovaný z Fondu zábrany škod.
3: Falcon uvádí.
4: Ahoj, já jsem Peter Parker. Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali. Hrozilo něco fakt blbýho a zabránit tomu šlo jen tak, že všichni zapomněli, kdo jsem. Já jsem Spider-Man.
3: Spider-Man z Brusu nový den. V kinech již od 29. července.
5: Je! Prázdninová mateří douška se třpytivými tetovačkami je konečně tu!
6: Ukáž! Teda! A uvnitř je i vstupenka na festival Den princezen a rytířů.
5: Skvělé! Já chci ale vyhrát ten paddleboard.
6: Tak já beru soutěž s tlapkovou patrolou a jdu na záhadu strašidelného hradu!
7: Nadupaná červencová mateří douška právě v prodeji.
8: Zpátky k muzice.

0: Posloucháte Evropu 2. Čeká nás opět návrat vlny veder. Bohužel. Některé místa mohou dosáhnout, nedej bože, i 40 stupňů. Jak jsem se tady dočetl teď v rámci té rešerše, kterou jsem dělal, jaký má tady být počasí v následujících dnech. Samozřejmě čtvrtek by měla být a v pátek jakási kulminace a pak by to mělo být tedy lepší, ale říkám, mělo by být, neberte mě za slovo. Co asi lepší zcela jistě nebude, je dostupnost klimatizačních jednotek, protože tak víte, třeba mobilní klimatizace, tak ty jsou absolutně vyprodaný. Vůbec se ani neobtěžujte jít někam na nějaký srovnávač cen a hledat, protože nenajdete. Jediný tedy na bazarech, tam je možno případně najít, ale jasně, tam počítejte s tím, že bude trošku jako cenová válka, protože poptávka zásadně převyšuje nabídku tedy, že když jsem se tedy na to koukal víc zblízka, tak jsem zjistil, že tuhle sezónu je to asi skutečně už pase, protože všichni samozřejmě se zásobují na tu sezónu nějakým počtem tak zařízení, který se vyprodají, tak posléze už není co prodávat. Vysvětluje to víceméně i to, co se dělo vlastně ve Francii, kde některé ty záběry působily fakt jako fantasmagoricky. V rámci toho, jak lidi jakože bojovali, ale skutečně jako bojovali, třeba jako o jídlo, kdyby nebylo, tak bojovali o ty klimatizace. Tak tuhle sezónu budeme muset nějak doklepat. Bylo jasný už, že když na začátku prakticky června, respektive na jeho konci, no, k jeho konci, tak bylo jasný, že jestli jsou takovýhle vedra, takže to ještě minimálně třeba jednou v sezóně přijde a my jsme vlastně v tuhletu chvíli teprve v její polovině. Tak si držme klobouky.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Maximum nový muziky.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
5: Letos letí destinace Westfield Chodov. Objev nejnovější kolekce značek Zara, Reserved, Nike, Mojito nebo Lindex a nabídku více než 300 obchodů a restaurací. Osvěž si svůj šatník a užij si letní den plný inspirace. Westfield Chodov, tvoje letní destinace. Více na westfieldchodov.com.
6: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
7: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
6: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
8: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
9: Přijeďte si do Špindlerova mlýna užít báječné léto. Čekají vás výlety do krásné přírody, pěšky či na kole, adrenalinové zážitky nebo zábavné aktivity pro děti. Letní pohodovou atmosféru horského městečka doplní koncerty Špindl Unplugged každou sobotu v podvečer. Hory v létě nejsou kompromis, jsou ta nejlepší volba. Více na městošpindlerovmlin.cz.
10: Ahoj, tady je Katka Nojmanová. Nezapomeň si dát do kalendáře srpnové běžecké a cyklistické závody na ČES Lipnosport Festivalu. Na startu budu já i další známí sportovci. Čeká tě super atmosféra, šumavská příroda a tratě pro hobíky i pravé závodníky. Pro nás je hvězdou každý, kdo dojede nebo doběhne do cíle. Registruj se včas na lipnosportfestival.cz. Najdeš tam i kompletní program festivalu. Rozhýbej své léto.
11: Let It Roll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letitroll.cz.
12: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Společně s prasátkem Piggy vás zveme na rodinný festival Den princezen a rytířů na zámek Blatná.
13: Moc se těším na všechny princezny a rytíře. Dorazí Lollipop, Karol a Kvído, Adela Zouharová, Míša Tomešová, Max Dolanský a mnoho dalších.
12: Už v sobotu 1. srpna se na vás těšíme na zámku Blatná.
13: Vstupenky zakoupíte na denprincezen.cz.
14: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.

0: Evropu 2. Myslel jsem si, že na sociálních sítích v rámci různých těch reelsek a neuvěřitelných videí už jsem viděl skutečně jako lecos. Opravdu lecos. Nicméně teď se posunul ten level ještě o něco dál. Konkrétně je to spojený s tím, jak zvířata využívají naše moderní technologie. Nevím, odkud to je zaznamenaný, myslím si, že to bude zcela jistě Amerika, protože tam Amazon tedy má už takový ty samodoručovací drony. Jednou jsem takhle viděl, a to bylo z Turecka samozřejmě, takový ten doručovací robůtek, jak jede s tím jídlem. A na něm seděla kočka. Takže to je známá věc, že i domácí vysavače robotický jsou většinou okupovaný zvířaty, které se na nich vozí. Ale teď jsem právě viděl, asi to nejspíš bylo od té firmy, kterou jsem zmiňoval, v Americe doručování tedy, že normálně letí ten doručovací dron a na něm sedí holub. Takže jsem si říkal, jo, jo, jo, to je přesně ten jedinec, který má to IQ, že jestli se teda rozmnoží, tak to budou potom posléze velmi, velmi chytrý holuby. Protože jako popsat vám vůbec, jak to vypadá, jak si frčí ten dron a na něm ten holub prostě jenom jede. To bylo opravdu, opravdu jako zajímavý. Doporučuji tenhle ten zážitek, mrkněte se zcela jistě na sociální sítě. Dříve či později to určitě najdete.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bikepark. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend. Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
2: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Společně s prasátkem Piggy vás zveme na rodinný festival Den princezen a rytířů na zámek Blatná.
3: Moc se těším na všechny princezny a rytíře. Dorazí Lollipop s Karol Aquino, Adela Zouharová, Míša Tomešová, Max Dolanský a mnoho dalších.
2: Už v sobotu 1. srpna se na vás těšíme na zámku Blatná.
3: Vstupenky zakoupíte na denprincezen.cz.
4: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
5: Kam v létě na výlet? Vyjeďte sedačkovou lanovkou Skalka na Ještěd. Čekají vás božské výhledy i naše nové posily. Stádo oveček, které ekologicky spásá sjezdovky. Léto na Ještědu je prostě bezva. Více na skiještěd.cz. Ještěd. Hory za rohem.
1: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
6: No to, že jsi cigán, tak jsi fakt jako dobrý.
1: Čekuj sekci video na Evropa2.cz. Už v sobotu 8. srpna Skokanský můstek Liberec, Red Bull 400. Nejtvrdších 400 metrů, jaké můžeš zažít. Po 5 letech znovu ožije Ještěd extrémním během, ve kterém více než 1000 závodníků zabojuje s prudkým stoupáním a vlastními limity. Přijď fandit, užít si jedinečnou atmosféru a být součástí závodu, kde rozhoduje síla, vůle a odhodlání. Red Bull 400. 8. srpna v Liberci. Více na redbull.cz/400.
7: Ahoj, tady Robert Mikluš. Na letních shakespeareovských slavnostech hraju Otela. Chlapa, co má všechno a kvůli jedné lži a kapce žárlivosti o všechno přijde.
8: Slavnou hru o žárlivosti Otelo hrajeme na shakespeareovských slavnostech od 4. srpna. Generálním partnerem je skupina PPF. www.shakespeare.cz.
1: Vyhraj s Evropou 2 dárkový poukázky do Humaniku. Proč? Protože právě teď probíhá v Humaniku finální výprodej letních bot a stylových tašek. Takže se nastav na ještě víc letních modelů, ještě víc slev a hlavně ještě víc důvodů udělat si radost. A aby tvý nákupy v Humaniku byly maximálně v topu, běž na web Evropy 2, odpověz na soutěžní otázku a urvi si voucher na nákupy v hodnotě 1000 korun. Takhle vypadá stylový léto s Evropou 2 a Humanikem.

0: 12. respektive 13. hodina odbyla. Pojďme na aktuální zprávy s Káťou na Evropě 2.
1: Hezké odpoledne. Podvodné SMSky, jejíž cílem je vylákat z lidí peníze nebo citlivé údaje, zažívají letos v létě v Česku nebývalou vlnu. Kyberšmejdi ve velkém rozesílají falešná upozornění na dopravní pokuty i zprávy o údajných problémech s doručením zásilek. Policie varuje, ať lidé nepodléhají panice, neklikají na odkazy a nezadávají platební údaje. Velké drama na Slovensku má šťastný konec. Chlapec ztracený v kukuřičném poli je nalezen. Pouze tříletý Mario přežil v lese neuvěřitelných 33 hodin. Bosý, bez jídla a bez vody. Nad osadou u Huncovic létal vrtulník a v akci byly i psy. Teď se vydáme za Zuzkou.
2: Karlovy Vary požádají o změnu územního plánu města Aš kvůli dětskému táboru Studánka u Aše. Objekty v táboře byly postaveny před desítkami let a neodpovídají aktuálnímu územnímu plánu. Navíc potřebují celkovou rekonstrukci. Jestli Karlovy Vary tábor u Aše obnoví, ale zatím není jisté. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Airbus posouvá hranice letectví. Jeho speciálně upravený model A350 vyvíjený pro extrémní dálkové trasy má za sebou testovací let z Melbourne do Francie, který trval rekordních více než 24 hodin. Cestující se na tyto přímé lety bez mezipřistání mohou těšit od příštího roku, kdy stroj propojí Sydney s Londýnem.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na dálnici D35 ve směru od Ostravy. Výjezd z dálnice exitem 276 je zavřený a s komplikacemi počítejte na dálnici D10 mezi 43. a 44. kilometrem ve směru na Turnov. Pracují tam silničáři.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Oteplení je tady, dnes je jasno až polojasno, nejvyšší teploty stoupají na 29 až 34 stupňů, na severovýchodě a na Šumavě měříme kolem 27. Tak to byly zprávy, po nich pokračuje na Evropě 2 Jindra Eko.
0: Pojďme na další maximum muziky, za chvíli se podíváme na jeden velmi bizarní zápas, který se plánuje, který nejspíš bude. Ty dva aktéři, to se vám nebude chtít věřit. No, za chvíli tady na Evropě 2.
3: Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2, pamatujete Glena Hansarda, který byl tady oceněn za snímek Once a taky song Falling Slowly Oscarem společně s českou Markétou Irglovou. Tak představte si, že Glen Hansard je mrtev. 56 let, koukal jsem vlastně ten důvod a ten důvod je tedy nepříjemný, protože se mu to stalo na motocyklu. Takže dávejte pozor a Glen Hansard je samozřejmě hudební talent, o který je teďkon jeden méně, což je smutná věc.
1: Až se budeš v sobotu a v neděli jen tak poflakovat, vzpomeň si, že tvůj parťák Evropa 2 jede na maximum i o víkendu.
2: Já miluju víkendy na Evropě 2.
1: Nabitý víkendy na Evropě 2 s Katkou, Ondrou, Kubou a Chuckem Norrisem.
3: To není náhoda.
1: Dance extravaganza, music chart, brzda soutěže a spousta dalších víkendových vylomenin. Ani o víkendu nejsme normální rádio.
2: Díky moc, ahoj.
1: Jsme Evropa 2.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, bodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
5: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
6: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
5: Smutný, co? Něco vám poradím.
6: Nádobí Fabíny.
5: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
6: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
5: Toto je.
7: Dobravárt, vezeme vám pračku.
5: A co teď?
7: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
5: No tak to si rozumíme.
8: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Zatárt, opravdový elektrospecialista.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 200 milionů korun.
14: Falcon uvádí.
15: Ahoj, já jsem Peter Parker. Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali. Hrozilo něco fakt blbýho a zabránit tomu šlo jen tak, že všichni zapomněli, kdo jsem. Já jsem Spider-Man.
14: Spider-Man z Brusu Nový den. V kinech již od 29. července.
16: Zpátky k muzice.
17: Evropa 2. Hey everyone, this is Kamrad and you're listening to Evropa 2.

0: Ahoj, já jsem Peter Parker.
1: Peter kdo?
0: Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali.
1: Tak to asi těžko, mladej.
0: Já jsem Spider-Man.
1: Spider co?
2: Jak se jmenuje?
0: Já jsem soused, bydlím tu.
1: Aha, to je sousedovic malý Péťa.
2: Straší ti ve věc.
1: Spider-Man z Brusu nový den. Ode dneška v kinech.
3: Dobrý soused.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

0: Posloucháte Evropu 2, Ševuzi a Born to Die. A když jsme tady u toho tématu, narodit se, aby jsme zemřeli, tak jsem koukal na takovou zvyklost, kterou tedy mají v Ghaně. Ono celkově Afrika, tak tam pohled na život, na smrt je velmi zásadně jiný, než obecně u našich západních civilizací. Pochopitelně, že mnoho z toho má svý kořeny právě v kořenech afrických, jo, u těch jako starších prostě civilizací trošičku, který tam stále v nějakých kmenech existují. Podobně to je v Amazonii a v dalších částech světa. Nicméně tedy jedna věc, která se tam i v té modernější části společnosti udržela, je takový ten svátek, nebo ta, ne že svátek, ta slavnost, který se říká Abebu Adekaj, a je to právě o tom, že na pohřby vyprovázejí lidi v různých třeba designových rakvích, ale pozor, jo, jako ty jednotlivý designy jsou skutečně neuvěřitelný. Třeba, já nevím, můžete odejít v rakvi, která připomíná třeba Boeing 747. Například. Těch designů je tam hromada. Od aut přes různý třeba podoby různých zvířat, přes třeba i zvětšený makety jako jídla, že třeba odejdete v hamburgeru, a nebo třeba v láhvi od Coca-Coly. Tohleto je jako real, to není sranda, není to ani jako věc, která by se týkala jednoho nebo dvou lidí. Docela tam tahle tedy záležitost jede hodně. Jo, a je to určitě, já se do toho trošku jako směju, jo, ale je to zcela jistě prostě jedna z možností, jak pohlížet na věci s nadhledem i na ty vlastně nejzásadnější nebo nejvíc vážní, jako je třeba smrt sama.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Jedinečná akce.
2: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
1: Drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
0: Evropa 2.

Posloucháte Evropu 2, já jsem před chvílí mluvil o tom dronu jednom, na kterém letěl holub. Je to takový virální video, který je zaznamenaný na sociálních sítích. Podotýkám, že to není AI, je to prostě jenom zvíře, který pochopilo, že se dá život jako si trochu usnadnit. Nicméně teď koukám na Floridě, kde mají, nebo celkově v Americe, kde mají problémy prostě s tím, že nějaký děcko si vezme zbraň do ruky a jde jako vystřílet celou školu, tak tam teď mají takový nový přístup v rámci dronů. Jsou to speciální drony, které budou asi na 9 školách na Floridě. A jsou to drony, které kdyby se něco dělo ve škole, tak učitelka zmačne ten alarm a na dálku tedy začne nějaký člověk vzdáleně řídit onen dron, který umí proletět sklem a tak dále. A dokonce umí i pomocí nějakých speciálních trysek úplně anihilovat prostě protivníka velikou dávkou pepřového spreje, jo, z několika trysek. Tak jsem na to koukal, jak to funguje. Jo, jako samozřejmě zajímavý řešení, no. Na problém, který který je až skoro nepochopitelný. Ale je to bohužel tedy realita v USA.

Evropa 2. 8.

0: Dvě hodiny odbíjí, posloucháte Evropu 2, pojďme na aktuální zprávy s Káťou.
1: Hezké odpoledne. Hypotéky v Česku opět podražily, a to kvůli pokračujícímu napětí mezi USA a Íránem. Během tohoto měsíce zvýšilo své nabídkové sazby hned 5 bank v Česku. Pro klienty to znamená, že u průměrného úvěru na bydlení zaplatí zhruba o 1400 korun měsíčně víc než na začátku roku. Rakovina plic útočí i na nekuřáky, zejména na ženy. V Česku už každý pátý pacient s tímto onemocněním nikdy neměl v ruce cigaretu. Lékaři varují, že na vině jsou jiné nebezpečné faktory. Vedle znečištěného životního prostředí a těžkého průmyslu představuje obrovské nebezpečí také neviditelný radon, který se hromadí v domech v některých českých regionech. Teď už má slovo Zuzka.
2: Krajská nemocnice v Liberci dokončila novou teplárnu. Zařízení je už měsíc ve zkušebním provozu a tak mohlo začít bourání starého energocentra. Na jeho místě bude stát část nového pavilonu urgentní medicíny, který se od roku 2023 staví v sousedství. Projekt za 4 miliardy korun má být hotový v roce 2028. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Tisíce sedaček v letounech Boeing 737 Max, které patří mezi nejrozšířenější stroje na světové obloze, možná nejsou připevněny tak, jak by měly. Například při turbulenci nebo tvrdém přistání, tak cestujícím hrozí zranění. Ve Spojených státech je podezření na uvolněná sedadla u 400 letadel. Zda se problém týká také strojů v Evropě, není zatím jasné.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na dálnici D35 ve směru od Ostravy. Výjezd z dálnice exitem 276 je zavřený a s komplikacemi počítejte na dálnici D10 mezi 43. a 44. kilometrem ve směru na Turnov. Pracují tam silničáři.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Oteplení je tady, dnes je jasno až polojasno, nejvyšší teploty stoupají na 29 až 34 stupňů, na severovýchodě a na Šumavě měříme kolem 27. Tak to byly zprávy, po nich pokračuje na Evropě 2 Jindra Eko.
0: Já pro vás mám ještě slíbenou informaci ohledně toho netradičního zápasu dvou lidí, který jako spojuje velmi zajímavý osud. Už za chvíli tady na Evropě 2.
3: Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2 a já pro vás mám teď takovou velmi zajímavou informaci. Je to zcela jistě za hranou, jako bizáru, jo. A i bulváru. Protože je jedna tedy organizace, která organizuje fajty vždycky a no, to je jako zajímavý, už samozřejmě těch bizárů bylo hromada z východní Evropy, no, dokonce i na Slovensku byli snad nějací dva politici, kteří se měli utkat v rámci fajtu pod hlavičkou jedné z tamních organizací. Nevím vlastně, jestli to ve finále dopadlo nebo nedopadlo, nicméně v Česku tady evidentně je zaděláno takový zajímavý, netradiční zápas. Na jedné straně údajně by měl být tady Jiří Kájínek, zcela jistě asi nejvíc fejmový prostě vězeň z celé České republiky. A proti němu prý snad, jako byla už učiněna ta nabídka a tak, by měl stanout klíčový svědek v případu vraždy Vojtěch Pokoš, který vlastně byl tím zásadním člověkem, který tu kauzu nějakým způsobem tedy rozsekl a Jiří Kájínek byl posléze tedy odsouzen na mnoho let. Na Mírov tedy, že? Odkud ještě navíc tady utekl, pak se tam vrátil. No tak tolik jako k velmi zajímavý a velmi bizární věci. Uvidíme, jestli tenhle ten fight se skutečně stane, pakliže ano, tak jako určitě bude trošku světoznámý, protože tohle si myslím, že ještě nikdo nikde ve světě zatím neměl. A že už těch věcí fakt jako měli hromadu různě.
1: Každou sobotní noc na Evropě 2 Dance Extravaganza. Propař se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českého éteru. Dance Extravaganza. Headliners Michael Burian, Ondrej, Michael C, DJ Brian. Víkendový mejdan plný nadupaných beatů. Dance Extravaganza Evropy 2. Maximum taneční muziky.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
9: Zpátky k muzice.

0: Posloucháte Evropu 2, 23. července. Byl absolutně rekordní den v rámci tedy letecký dopravy, protože se vytvořil jakýsi rekord, něco, co nikdy se ještě nestalo. Bylo tedy dohromady v jeden moment ve vzduchu 153 359 komerčních letů. Mezinárodně tedy, což je tedy hodně. Pro někoho, kdo má úplně jako jasně spojený emise z letadel s tím, jak to vypadá v rámci počasí, samozřejmě noční můra na 23. červenec, je lepší skutečně co nejrychleji zapomenout.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 80. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz

3:15, posloucháte Evropu 2. Za chvíli se střídá stráž, přichází Ondra Vodný, který vám bude dělat společnost v následujících 3 hodinách. Tak držte mnoho, hezký odpoledne vám přeju. A těším se zase zítra v 11 tady na Evropě 2.

0: Posloucháte Evropu 2, středeční 15. hodina je tu a s nimi Katka Zíhová a zprávy.
1: Je to tak pěkné odpoledne, bydlení v Česku je dražší kvůli mezinárodnímu napětí mezi USA a Íránem. 5 tuzemských bank tento měsíc zvýšilo úrokové sazby u hypoték. Pro běžného klienta s průměrnou hypotékou to znamená nárůst měsíčních nákladů o zhruba 1400 korun oproti začátku roku. Česko čeká v nadcházejících dnech vlna extrémních veder. Už zítra teploty překročí 35 stupňů. V pátek by na některých místech mohly naměřit i 40 stupňů. O víkendu se trochu ochladí, začátkem příštího týdne ale teploty podle nynějších modelů znovu překročí 35 stupňů. Také noci budou tropické, kdy teploty neklesnou pod 20 stupňů. A teď už se vydáme za Zuzkou.
2: Svitavám se ani na podruhé nepodařilo v soutěži najít firmu, která by ve městě vybudovala plánované muzeum mechanických betlémů. Budova by měla nahradit vybydlený bytový objekt v sousedství Otendorferova domu na náměstí Míru. Hlavním exponátem muzea bude 15 metrů dlouhý svitavský mechanický betlém. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
1: V noci na dnešek kompletně schořela historická vila Marta v Písku. S rozsáhlým požárem bojovalo několik hasičských jednotek, ale budovu s pohnutou historií se jim zachránit nepodařilo. Objekt v posledních letech opuštěný chátral a často v něm přespávali bezdomovci. Příčinu požáru teď vyšetřují hasiči.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Zdržíte se na dálnici D7 na příjezdu do Prahy směrem z Chomutova, tam překáží omezení u letiště na druhém kilometru. Jezdí se pouze jedním pruhem a tvoří se kolona.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Tropické léto opět dorazilo do Česka. Dnes je jasno až polojasno. Nejvyšší teploty stoupají na 29 až 34 stupňů. Na severovýchodě a na Šumavě měříme kolem 27. To byly zprávy a po nich už má na Evropě 2 slovo Ondra Vodný.
0: Po 15. hodině směr Morava. Podíváme se na velkou změnu, která se na Moravě chystá, budete se divit. Evropa 2.
3: Evropa 2.
4: Partnerem pořadu je česká profesionální dermokosmetika a biokosmetika Syncare. Dotyk medicíny v kosmetické péči. www.syncare.cz.

0: Tady je středeční Evropa 2, každý, kdo vyráží na Moravu, zná Nové Mlýny, vodní nádrž, přes kterou, když jedete, já nevím, na dovolenou, tak projíždíte. Už jste určitě zaznamenali nápady na to, že by se měla vypustit, ale soustava tří nádrží Nové Mlýny, která leží na jižní Moravě pod Pálavou, dohromadu zabírá spoustu hektarů. No a ekologové navrhují dvě z nádrží vypustit a vrátit krajinu do stavu lužního lesa. Jo? Vodohospodáři tyto označují za nesmysl v uvozovkách. Nádrže podle nich chrání jich Moravy před suchem a povodněmi. Navíc střední nádrž se v posledních letech stala významným hnízdištěm racků a rybáků. Přezimuje tam přes 20 000 vodních ptáků. Ale co je důležitý, je to místo rekreace a spoustu firm a spoustu podnikatelů tam podniká na základě toho, že tam rybník je. Zajímavý je tedy, že to ještě nekomentovali ty nejdůležitější lidi a přesto to naplňuje mediální prostor. Chápete? Tak doporučuji vyrazit tam co nejdřív, aby vám to před dovolenou nevypustili. Evropa 2.
1: K tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí.

0: Evropa 2. Tvoje denní dávka emocí.
1: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
3: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
4: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
5: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
4: Smutný, co? Něco vám poradím.
5: Nádobí Fabíny.
4: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
5: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
9: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
10: Falcon uvádí.
11: Ahoj, já jsem Peter Parker. Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali. Hrozilo něco fakt blbýho a zabránit tomu šlo jen tak, že všichni zapomněli, kdo jsem. Já jsem Spider-Man.
10: Spider-Man z Brusu nový den. V kinech již od 29. července.
12: Je! Prázdninová mateří douška se třpetivými tetovačkami je konečně tu!
13: Ukáž! Teda! A uvnitř je i vstupenka na festival Den princezen a rytířů.
12: Skvělé! Já chci ale vyhrát ten paddleboard.
13: Tak já beru soutěž s tlapkovou patrolou a jdu na záhadu strašidelného hradu!
12: Nadupaná červencová mateří douška právě v prodeji.
0: Zpátky k muzice.
14: Evropa 2.

0: Já jsem Peter Parker.
1: Peter kdo?
0: Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali.
1: Tak to asi těžko, mladý.
0: Já jsem Spider-Man.
1: Spider co?
2: Jakže se jmenuje?
0: Já jsem soused, jeden tu.
1: Aha, to je sousedovic malý Péťa.
2: Straší ti ve věži.
1: Spider-Man z Brusu nový den. Ode dneška v kinech.
3: Dobrý soused.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

Posloucháte středeční Evropu 2. Pokud už vám nestačí obyčejná jízda na kole, chtěli byste vyzkoušet něco extrémního, tak si můžete vzít inspiraci od jednoho Rakušana, který na horském kole projel, pozor, po letícím balónu. Nepředstavitelná věc, kterou musíte vidět, někdy si to vygooglujte. Je to extrémní sportovec, který provedl tuhle show, kterou završil skokem z toho balonu, samozřejmě s padákem. Ten balon letěl ve výšce skoro 1 kilometr, potom, co se projel, udělal nějaký fintičky, tak provedl několik salt vpřed a přistál na padáku. Je to podle organizátorů první výkon svého druhu na světě, kde spojil 3 extrémní disciplíny, létání balónem, base jumping a ještě jednu disciplínu. No, tenhle ten týpek už v roce 2022 vytvořil rychlostní rekord na horské

0: V kole tažené motorkou dosáhl 272,9 km hodině. Šílenosti, že? A pak jenom si říkáte, že jste měli adrenalinovou dovolenou, když vám třeba, já nevím, se spozdí letadlo, uletí letadlo. Tohle je adrenalinová výzva na dovolenou. Jak se s tím poberete, nechám na vás. Jsme Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz. 68.2 a 105.5 FM.
1: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
2: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
3: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
2: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
4: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
5: Letos letí destinace Westfield Chodov. Objev nejnovější kolekce značek Zara, Reserved, Nike, Mojito nebo Lindex a nabídku více než 300 obchodů a restaurací. Osvěž si svůj šatník a užij si letní den plný inspirace. Westfield Chodov, tvoje letní destinace. Více na westfieldchodov.com.
0: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
6: A můžu ještě něco říct?
7: No povídej.
6: To nejlepší rádio na světě.
7: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
6: Děkuji vám.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
8: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
9: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Chasing Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.
10: Kam v létě na výlet? Vyjeďte sedačkovou lanovkou Skalka na Ještěd. Čekají vás božské výhledy i naše nové posily. Stádo oveček, které ekologicky spásá sjezdovky. Léto na Ještědu je prostě bezva. Více na skiještěd.cz. Ještěd. Hory za rohem.
0: Držíme ti flek i v Nymburku. Evropa 2. 105,5 FM.

0: Tohle je středeční Evropa 2. Zapomínáte, anebo se vám zdá, že vám vždycky kolegové říkají, ale vždyť jsem vám to říkal. No tak jste možná už zaznamenali takový malý nositelný AI diktafon, diktafon s umělou inteligencí, který si přepnete na klopu jako brož. Jo, je to fakt malinký. 20 hodin v kuse na jedno nabití nahrává, má spoustu paměti, no a jedním stiskem začne nahrávat a po hovoru automaticky generuje přepis. Taky shrne, o čem jste se s někým bavili a zapíše vám úkolik vyřízení, na který tak nezapomenete. Dokáže to dělat ve 112 jazycích, je v tom i čeština. No a přesnost, ta se v prostředí nějakým čistým, kde není jsou úplně ruchy, pohybuje někde mezi 90 a 95%, což je dost. No, tak kdybyste náhodou nechtěli zapomínat, anebo měli v okolí někoho, kdo zapomíná, hurá do tohodle, už nikdy nic nezapomenete. A bude se to hodit s dalším školním rokem, nejenom školákům. Evropa 2.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Už v sobotu 8. srpna skokanský můstek Liberec, Red Bull 400. Nejtvrdších 400 metrů, jaké můžeš zažít. Po 5 letech znovu ožije ještět extrémním během, ve kterém více než 1000 závodníků zabojuje s prudkým stoupáním a vlastními limity. Přijď fandit, užít si jedinečnou atmosféru a být součástí závodu, kde rozhoduje síla, vůle a odhodlání. Red Bull 400, 8. srpna v Liberci. Více na redbull.cz/400. Vyhraj s Evropou 2 dárkový poukázky do Humaniku. Proč? Protože právě teď probíhá v Humaniku finální výprodej letních bot a stylových tašek. Takže se nastav na ještě víc letních modelů, ještě víc slev a hlavně ještě víc důvodů udělat si radost. A aby tvý nákupy v Humaniku byly maximálně v topu, běž na web Evropy 2, odpověz na soutěžní otázku a urvi si voucher na nákupy v hodnotě 1000 korun. Takhle vypadá stylový léto s Evropou 2 a Humanikem.

0: Tady Evropa 2, s tím 16. hodina, čas na zprávy a Katka Zíhová.
1: Pěkné odpoledne. Airbus posouvá hranice letectví. Jeho speciálně upravený model A350 vyvíjený pro extrémní dálkové trasy má za sebou testovací let z Melbourne do Francie, který trval rekordních více než 24 hodin. Cestující se na tyto přímé lety bez mezipřistání mohou těšit od příštího roku, kdy stroj propojí australskou Sydney s Londýnem. Nový film Christophera Nolana Odyssea o víkendu unikl na sociální síť X a než byly dotyčné účty pozastaveny, viděli ho více než 2 miliony lidí. Verze snímku byla navíc ve vysoké kvalitě. V neděli se na síti X podle magazínu The Hollywood Reporter objevila další verze, ale tentokrát v nižší kvalitě. Na to se stihlo podívat téměř 50 tisíc lidí. Teď už se vydáme za Zuzkou.
2: Stropní konstrukce, krovy i historické omítky poutního chrámu svatého Jakuba Většího a svaté Anny ve Staré Vodě u Libavé jsou podle odborníků v havarijním stavu. Bez okamžitých zásahů může během několika let dojít k nevratnému poškození celé památky. Správci objektu nyní usilují o získání finančních prostředků na záchranu kostela. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
1: Českou fotbalovou reprezentaci by měl podle španělského deníku AS po Miroslavu Koupkovi převzít Španěl Santi Denia. 52letý kouč slavil úspěchy s mládežnickými výběry a dovedl španělský olympijský tým i ke zlaté medaili na hrách v roce 2024 v Paříži. U české reprezentace by se stal prvním zahraničním koučem v historii.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Zdržíte se na dálnici D7 na příjezdu do Prahy směrem z Chomutova, tam překáží omezení u letiště na 2. kilometru. Jezdí se pouze jedním pruhem a tvoří se kolona.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Tropické léto opět dorazilo do Česka. Dnes je jasno až polojasno. Nejvyšší teploty stoupají na 29 až 34 stupňů. Na severovýchodě a na Šumavě měříme kolem 27. To byly zprávy a po nich už má na Evropě 2 slovo Ondra Vodný.
0: Jak co nejlépe potrénovat tělo, hlavu i imunitu. Nic to nestojí a trik, který vám zlepší život za chvíli.
4: Partnerem pořadu je česká profesionální dermokosmetika a biokosmetika Syncare. Dotyk medicíny v kosmetické péči. www.syncare.cz

0: Tohle je úterní Evropa 2. Hit letošního roku, která trénuje tělo, hlavu, imunitu, je pozor, chůze na boso. V chodidlech je totiž několik desítek tisíc nervových zakončení, která posílají mozku informace o povrchu, teplotě, nerovnostech, a bose chodidlo aktivuje drobné svaly, které v botách nepracují, takže posilují klenbu a zlepší rovnováhu. Takže až budete chtít udělat něco speciálního, odhoďte boty, odhoďte ponožky a hurá, bosy na nějaký přírodní povrch. Má to prokazatelný antistresový efekt, snižuje hladinu kortizolu a odborníci doporučují zažít z 5 až 10 minutami denně na trávě nebo na písku a pak už jenom postupně přidávat. Takže je to i takový trend, který letos zažívá boom, říká se mu uzemnění, earthing, a na Instagramu má tenhle hashtag 100 milionů slednutí. Asi to funguje. Zkuste, dejte vědět, jsme Evropa 2.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
2: Myslili se mě s váma mluvit.
3: Jo, já taky děkuju, že jste to zvedli.
1: Songy na psání.
4: Co ti můžem zahrát?
2: Cože?
4: A pro koho to bude?
2: Cože?
1: Nebo legendární song za trest.
2: Já jsem teda nemocný a v pátek jsem hodil v tramvaj šavle.
1: Super, večer na maximum s Petrem a Ondrou.
5: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
6: Pojď sem, ty draku!
1: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
5: Tohle je možný jenom tady.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
8: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Už tam budem?
10: Nech toho!
9: Raději už tam budem?
10: Přestaň! Štěl mě vedro!
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
11: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Nektarinky volné kilo za 34,90 a vepřová kýta bez kostí kilo za 54,90. Penny.
12: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Falcon uvádí.
14: Ahoj, já jsem Peter Parker. Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali. Hrozilo něco fakt blbýho a zabránit tomu šlo jen tak, že všichni zapomněli, kdo jsem. Já jsem Spider-Man.
13: Spider-Man z Brusu Nový den. V kinech již od 29. července.
1: Zpátky k muzice.

0: Tohle je středeční Evropa 2. Prázdniny jsou v plném proudu a pokud ještě nevíte, kam vyrazit, možná vám oči otevře trend, kterému se říká coolcation. Jo? V trendu coolcation je teď Švýcarsko. Je to destinace letošního roku? Dovolená v chladnějších oblastech, tak se tomu říká právě coolcation, místo přehřáté jižní Evropy. Letní teploty ve švýcarských údolích jsou kolem 25 stupňů Celsia, to je ideální na turistiku a navíc do Švýcarska jezdí přímý noční vlak, je zítra Superhat, Drážďany, Lipsko, Bazilej, Curych, má lůžka, má lehátka a pokud si koupí takový speciální travel pass, tak to umožňuje neomezené cestování vlaky, autobusy, loděmi i horskými železnicami ve Švýcarsku. Takže zkuste se podívat na tuhle trasu, pokud vám vadí vedro, který se zase vrací, tak hurá do Švýcarska. Poptávka se údajně podle cestovních kanceláří po Švýcarsku zvedla o 40%, ukazuje to, že lidi to vedro moc nemusí. Malý tip od Evropy 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2. Hůžel, Imael, Angel a Altranatej.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
7: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
8: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
7: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
9: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
0: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Užij si videoreporty z vymazlených akcí, exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars, pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions.

0: potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2, jeden na maximum.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
2: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu.
0: Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer.
3: Tam se občas není čemu zasmát.
2: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
3: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
2: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
4: Hele, budem si spolu povídat a on říká, no, tak jak se jmenuješ? On říká, Prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.

Srdeční Evropa 2. Nevím, koho mu by se líbilo na dovolený někde u moře, kdyby se na vás přisála chobotnice. Chobotnice je dobrá na talíři, jo? Ale asi by ji nikdo nechtěl potkat. Přesto vězte, že byla nalezená úplně nová chobotnice u Galapág. Je to nový druh, který dostal velmi složité jméno, který vás nebudu zatěžovat. Byl nalezen v hloubce 1,7 kilometrů pod hladinou Tichého oceánu a velikosti připomíná golfový míč. Takhle malá je, má tělo výrazně modrého zbarvení, no a objevili ji vědci u ostrova Darwin pomocí podmořského robota, který hledá nové mořské druhy. Stále co objevovat, tak kdo ví, třeba taky něco objevíte o prázdninách příjemného, teda předpokládám. Evropa 2. Evropa 2. 8.

0: Posloucháte Evropu 2, se 17. hodinou je čas na zprávy, připravila je Katka Říhová.
1: A přeju pěkné odpoledne. Evropu zasáhne nová vlna extrémních veder, kterou přináší meteorologický jev známý jako tepelná kupole. Ta se na delší dobu usadí přímo nad střední Evropou. Teploty mohou v jednotlivých lokalitách vystoupat až ke 40 stupňům, přičemž toto mimořádně horké počasí má přetrvávat řadu dní. Francouzské úřady nařídily evakuaci dalších 4000 lidí z turistických středisek z pobřeží Atlantského oceánu kvůli pokračujícím rozsáhlým požárům. Nadále se tak rozšiřuje patrně největší evakuace obyvatelstva v dějinách země. A vyrážíme za Zuzkou.
2: Vysoká škola Polytechnická Jihlava potřebuje podle rektora Zdeňka Horáka zvyšovat kvalitu výuky, podporu studentů i nové magisterské programy. Horák je rektorem od roku 2022 a před pár dny mu začalo druhé funkční období v čele jediné veřejné vysoké školy na Vysočině. O post rektora se znovu ucházel i proto, aby dokončil záměry z předchozích let. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Valdštejnská zahrada v areálu Senátu se po roce opět změní v letní kino. Po loňské předpremiéře dokumentu Velký vlastenecký výlet v ní letos bude 18. srpna promítán snímek Letní škola, který nabízí pohled do nitra vietnamské komunity v Česku. Oznámil to předseda Senátu Miloš Vystrčil.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na dálnici D35 ve směru od Ostravy. Výjezd z dálnice exitem 276 je uzavřený. A s komplikacemi počítejte i na dálnici D10 mezi 43. a 44. kilometrem ve směru na Turnov. Pracují tam silničáři.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Tropické léto opět dorazilo do Česka. Dnes je jasno až polojasno. Nejvyšší teploty stoupají až na 34 stupňů. Na severovýchodě a na Šumavě měříme kolem 27. Na zítra hlásí předpověď až 38 stupňů. Noční teploty pak kolem 15. Tak to byly zprávy a po nich už má na Evropě 2 slovo opět Ondra Vodný.

Evropa 2. Partnerem pořadu je česká profesionální dermokosmetika a biokosmetika Syncare. Dotyk medicíny v kosmetické péči. www.syncare.cz

0: Tohle je středeční Evropa 2. Dlouho se řeší ceny paliv. Jo, to přeskočím a vrátím se ke klasikám. Dlouho nikdo neřešil máslo. No a světe divce, máslo zdražuje. Meziroční růst spotřebitelských cen v červnu zrychlil na 2,5% a v červenci pokračuje. Máslo zdražilo meziročně o 45%. Věřili byste tomu? Vejce o 28%, mléko o necelých 15% a osobní automobily o 4%. To už jsme v trošku vyšším balíčku. Co zlevnilo, ať jsme pozitivní, taky trošku zelenina asi o 3% a mírně klesl plyn a pohonné hmoty. Což je trošku sporadický teda po minulým týdnu, ale přeci jen. Takže pokud byste chtěli kupovat něco, co se zlevnilo, hurá do zeleniny, je to vlastně dobrý i pro vaše zdraví. Hurá do toho, Evropa 2.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
2: Ty zpíváš jako Justin Bieber.
3: Čumíš, vej?
1: Songy na přání.
4: Pro moji dcerku Mariánku.
2: Mariánka je krásný jméno. Jak vás to napadlo tohle?
4: To bylo manželová takový vysněný jméno pro holčičku.
3: Jak na něj přišel, mě tak napadá?
4: Jestli znáte film, kdo hulí, ten umí.
1: Ty nejdůležitější témata celého dne.
5: Lidé, kteří poslouchají často muziku, mají o 40% menší pravděpodobnost demence.
1: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
3: My moderujeme, Švanci přijde na kukačku.
1: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
7: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 200 milionů korun.
11: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
13: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
1: Zpátky k muzice.
14: Evropa 2.

0: Ahoj, já jsem Peter Parker.
1: Peter kdo?
0: Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali.
1: Tak to asi těžko, mladý.
0: Já jsem Spider-Man.
1: Spider co?
2: Jakže se jmenuješ?
0: Já jsem soused, jeden tu.
1: Aha, to je sousedovic malý Péťa.
3: Straší ti ve věži.
1: Spider-Man z Brusu nový den. Ode dneška v kinech.
4: Dobrý soused.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

Tohle je středeční Evropa 2, novinka ve světě fitness. A budete se divit, pokud jste se pustili do cvičení s létem. Říká se jí Japanese walking. Je to pojem, jehož vyhledávání letos vzrost

0: univerzity v Japonsku. První studie téhle fitness metody vyšla už téměř před 20 lety. No a údajně po dvouměsíčním pravidelném tréninku 4x týdně mají účastníci silnější svaly stehen a nižší krevní tlak. A je to údajně hitovka ideální pro lidi nad 40 let. Takže pokud už jste zkusili všechno a nic nepomáhá, japonská chůze vám absolutně změní život. Hurá do toho, Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 80. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.

0: Tohle je středeční Evropa 2, 18. hodina se přiblížila a s ní nechybí večer na maximum ani o prázdninách s Petrem a Ondrou. Dobře, volte, co bude znít z éteru Evropy 2, držíme vám tu flag, tak vydržte do noho i dál ještě do 18. No a potom už večer na maximum. Evropa 2.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Evropa 2. Maximum muziky.

0: Večer na Maximum za chvilku, teď je 6 hodin, 2 minuty. Katka Říhová má aktuální zprávy na Evropě 2.
1: Pěkné odpoledne. Kyberšmejdi v létě masivně útočí na Čechy prostřednictvím falešných SMSek. Podvodníci zneužívají strach z dopravních pokut nebo zvědavost ohledně doručování balíků, aby získali přístup k vašim penězům a datům. Policie radí zachovat klid. Na odkazy v podezřelých zprávách nikdy neklikejte a nikam nevyplňujte údaje ze své platební karty. Evropa je nejrychleji se oteplujícím kontinentem na světě. Otepluje se více než dvakrát rychleji, než je globální průměr. Uvádí to klimatická služba Copernicus. Západní Evropa zaznamenala vůbec nejteplejší červen v historii, přičemž extrémní vedro a rozsáhlé sucho přispěly k šíření a větší síle požárů ve Francii a Španělsku. Teď už má slovo Zuzka.
2: Karlovy Vary požádají o změnu územního plánu města Aš kvůli dětskému táboru Studánka u Aše. Objekty v táboře byly postaveny před desítkami let a neodpovídají aktuálnímu územnímu plánu. Navíc potřebují celkovou rekonstrukci. Jestli Karlovy Vary tábor u Aše obnoví, ale zatím není jisté. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Americká popová a soulová legenda Diana Ross dnes odehraje svůj vůbec první koncert v Česku. 82letá zpěvačka, herečka a producentka, která v minulosti inspirovala i Michaela Jacksona, se tuzemskému publiku představí v přírodním amfiteátru Lochotín v Plzni. Jedna z nejzářivějších světových hvězd 60. a 70. let dosud nikdy nekoncertovala na českém ani slovenském území.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor, na dálnici D35 ve směru od Ostravy výjezd z dálnice exitem 276 je uzavřen. A s komplikacemi počítejte i na dálnici D10 mezi 43. a 44. kilometrem ve směru na Turnov. Pracují tam silničáři.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes v noci klesnou teploty na 18 až 14 stupňů, zítra ale čekáme extrémní vedra. Teploměry ukáží 34 až 38 stupňů. K tomu bude jasno až polojasno. Zprávy jsou za námi, po nich pokračuje na Evropě 2 Večer na Maximum s Petrem Hříbalem a Ondrou Urbanem.
4: No tak my už dnešní opalovačku máme za sebou a teď jsme tady pro vás.
0: 4,5 minuty po 18. startuje Večer na Maximum.
3: Evropa 2.
4: No a když má dneska koncert Diana Ross, pojďme si ji zahrát.
0: Možná, že právě teď do Plzně, do Lochotína vyrážíte na Dianu, která mimochodem poprvé koncertuje u nás. Tak si dáme.
4: Je to můza Michaela Jacksona.
0: No jo.
4: Tak tohle tam dneska v Plzni asi zazní, moc si to užijte.
0: To si piš.

0: Věřím, že mnohé z vás jsme teď na Evropě 2 parádně naladili. Tohle je Diana Ross.
1: No, hrajeme z toho důvodu, že dneska večer má koncert v Plzni v amfiteátru. My jsme se o tom ráno bavili tady na chodbě Evropy 2 s Milošem Pokorným, že nás vlastně překvapil ten prostor, ve kterém je ten koncert. Že třeba O2 Univerzum by bylo super, nebo opera třeba, že tam by to jako bylo pěkný.
0: Svítí v opeře nebo v O2 Univerzum sluníčko?
1: No, asi ne.
0: No, tak se podívej ven.
1: V Plzni v 9 večer už taky nebude svítit.
0: Ale no, to je... v 9 tak jako západ slunce. Ona začíná v 9?
1: Začíná v 8, ale v 9 už tam nebude svítit. No, to je jedno, já nehejtuju ten prostor, jenom nás to překvapilo, že tam.
0: Jo, no zas na druhou stranu, pravdu máte, že mohlo pršet.
1: No.
0: A byl by to problém.
1: Třeba by se to přesunulo někam, třeba byla záložní varianta. Nicméně Diana Ross, velká ikona, mimochodem sehrála důležitou roli při objevu Michaela Jacksona, respektive The Jackson 5. Měla ve vydavatelství Motown velké slovo, když podepisovali první smlouvu.
0: Myslím, že se to objeví i ve filmu Michael.
1: Ano, je tam. Je tam. Je ta herečka, která hraje Diana Ross.
0: Jestli jste viděli, anebo uvidíte, tak Diana Ross je i ve filmu Michael obrovský fenomén současnosti a tak dále.
1: Nicméně dneska večer můžete hudbu vybírat i vy, a to na telefonním čísle 257-400-888.
0: Za půl hodiny a kousek ve 6:45 taky song za trest v rámci Večera na maximum. A pozor, dneska večer budeme i soutěžit.
1: Budeme soutěžit se Spider-Manem. Jak vyhrát, co vyhrát, to se dozvíte za pár minut na Evropě 2.
2: 18 až 20. Ondra Urban a Petr Zlíbal. Evropa 2.
0: A aby mu to nebylo líto, za chvilku i Švanci.
1: No, Petr Švancara ve studiu Evropy 2. A teď pozor, hraje novej Justin Bieber.

0: Švanci na Evropě 2.
1: Už je středa, prostředek pracovního týdne, ale to nic nemění na tom, že jsou tady žádní Švanci, tak jak jste zvyklí, a Petr Švancara.
2: Já vás všechny zdravím, chlapce, vás tady a posluchače.
3: 29. červenec, dneska máme Mezinárodní den tigrů.
2: Tigrů?
3: Tigr.
1: Tigr, tigr,
3: tigr. Tigr z Indie.
1: Ha!
3: Konce týdne se nedožije.
2: To zpívá.
3: Ringoček, František Ringoček.
2: Hezky. Já jsem byl teďka na Pitbullovi, vlastně v nedělu.
3: Bavili jsme se o tom, ano.
2: Ano, ale jenom proč se potom bavím, protože přede mnou byla paní, která normálně regulárně 2 hodiny furt tancovala a měla sukňu tigřice.
3: Aha.
2: Jo? A vlastně co z toho plyne, ten závěr můj, já už nikdy nepůjdu do zoo.
1: Jako, že tak, ti to tak rozhodilo, jo?
3: Tak ti to znechutila.
2: Nech to plynout, ať si to posluchači nějak srovnají.

0: Taneční fenomén současnosti BB Rexa, taky David Guetta, Evropa 2, Večer na Maximum.
1: No a dneska poprvé vybíráte hudbu také vy, a to na telefonním čísle 257 400 888.
0: Tady někdo zvoní. Haló, Evropa 2.
2: Ahoj, tady Katka.
0: Ahoj Katko, čau čau.
1: Co ti můžem zahrát?
2: Kdyby to šlo, tak Hold Back the River od James Shepherdy.
1: Dobře, James Bay, Hold Back the River, Petr už to hledá a ty mezi tím můžeš někomu věnovat tu písničku.
2: Tak já bych ji poslala asi všem, který dneska čeká noč.
1: To seš asi a i ty, Tyra.
2: Jo, jo, jo.
1: Yeah. A co děláš za práci?
2: Ve
1: zdravotnictví. Yeah.
0: Děkujeme za to, co děláš.
1: Děkujeme a hlavně přejeme teda klidnou směnu, ať je těch případů co nejméně.
2: Děkujeme.
0: Tak díky, ať to utíká. Děkujeme, že jsi zavolala. Děkujeme, že trávíš prázdniny s Evropou 2 a tady James Bay. Čau.
1: Ahoj.
2: Try to keep you close to me, but life got in between.

0: 29. července 2026. Večer na Maximum na Evropě 2 a dneska oficiálně s Evropou 2 do českých kin zamíří nový Spider-Man.
1: Brand New Day. Z Brusu Nový den.
0: Jo, jo. Hmm. Taky se mi teda Brand New Day říká líp než Z Brusu Nový den.
1: Ty už jsi to teda viděl včera jako jeden z prvních v České republice. O tom už jsme se bavili ráno, ale teď máme jiné téma. A sice soutěž se Spider-Manem, protože vy do toho kina můžete jít brutálně vyladění. Máme tady totiž merch k filmu Spider-Man.
0: Ano, a kromě toho merče pro vás taky máme 4 lístky, abyste vyrazili pěkně v bandě a k tomu ještě 4x popcorn. Hmm.
1: A to všechno do sítě Multikin Cinestar. No a jak to vyhrát? Vlastně je to jednoduchý. Jakmile zazní velký spidermanský hit z roku 2003-2004 a sice tento. I tohle hrálo ve Spider-Manovi kdysi.
0: Je teda pravda, že tohle Spider-Mana hrál Tobey Maguire, ale vlastně super.
1: Je to tak, takže jakmile zazní single Hero, volejte 257-400-888. Když budete třetí v pořadí, všechny ceny, které jsme vyjmenovali a týkají se Spider-Mana, budou vaše.
2: Večer na Maximum. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
3: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
2: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
4: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
2: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
5: To je moje show.
2: Dej taky follow E2.cz.
6: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků. Začínáme.
2: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
5: Vždycky to byla moje show.
7: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
8: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
7: Smutný, co? Něco vám poradím.
8: Nádobí Fabíny.
7: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
8: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
9: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
10: Co třeba na delfíny?
9: Do zoo?
10: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
9: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
10: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
11: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
12: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Zpátky k muzice.

0: Griffin, Khalid a taky Kygo. Evropa 2 večer na Maximum.
1: Ale co budeme hrát dál, se ptáme my vás. Můžete volat 257-400-888 a vybrat něco, co jste třeba dlouho neslyšeli.
0: Teď jste šéfem hudby vy.
1: Evropa 2.
2: Ahoj, tady Tonda.
0: Tondo, ahoj.
1: Tondo, vítej na Evropě 2. Co chceš zahrát?
2: Jestli máte Call Me Maybe.
1: Call Me Maybe.
0: Jo, Carly Rae Jepsen.
1: Yeah. A pro koho to bude?
2: Pro moji přítelkyni, protože my to jako často zpíváme spolu.
1: Aha, a jak jste na to přišli, protože už je to pár let, co to byl velký hit.
0: Najdu to, 2012.
1: No.
0: Bylo 14 let.
2: No, jak jsme na to přišli.
1: Prostě to tak jako vlezlo do hlavičky, no. Rozumím tomu. A ty jsi v MHDčku teďka, slyším dobře?
2: Traktoru.
1: Jo, v traktoru, to znělo jak tramvaj normálně.
0: U vás jezdí místo MHDčka traktor, jo?
2: Ne,
1: místo, ale v rámci MHDčka.
0: Traktor, prostě valník. Hele, normálně v autobuse nebo v tramvaji je vedro. Takhle, když jste dneš na

0: Carly Rae Jepsen a hezká vzpomínka na rok 2012 v éteru Evropy 2.
1: Je léto, doba prázdnin, létáme na dovolené. Mám tady něco, co se stalo na pražském letišti a je to teda za mě hrůza a šílenost. Kdyby se mi to stalo, tak se asi fakt zblázním. Přečtu ti to tak, jak jsem to našel na novinkách.cz. Podrážděné šprýmování se vymstilo muži, který si na letišti Václava Havla v Praze na terminálu číslo 1 cestou do Istanbulu prohlásil před letištním personálem, že je terorista. Byl zřejmě frustrovaný, že hladce neprošel bezpečnostní kontrolou, poté co u něj pracovníci odhalili powerbanku, nesplňující povolené limity pro leteckou přepravu.
2: Powerbanku si nemůžeš brát na palubu? Nějakou
1: můžeš,
2: velkou?
1: Ale on měl nějakou velkou.
2: Yeah.
1: On měl nějakou velkou. Mm. No a řekl, já jsem terorista, no. Tak počkej. Jeho letecká společnost na základě bezpečnostního rizika rozhodla cestujícího okamžitě vyloučit z přepravy.
2: Mm-hmm.
1: Situace je o to smutnější, že muž cestoval se svými dvěma nezletilými dětmi a manželkou. Tudíž tento zkrat znamenal konec plánované dovolené pro celou rodinu. Muž i s potomky ze doprovodu policistů potom poklidně opustil prostor letiště. Vyvedli ho, nazdar.
2: A zkazil celou dovolenou.
1: No, samozřejmě on si asi pak uvědomil, co se stalo, ale už to nešlo vzít zpátky.
2: Mm-hmm.
1: Na druhou stranu, jo, chápu, že vlastně byl naštvaný, teď ti tam kontrolujou, nechtějí ti dát powerbanku, která je vlastně jako powerbankou. Já chápu, že to je v předpisech. Tak v nějakém afektu, jako ve vzteku, řekneš, jsem terorista. Terorista by přece o sobě nikdy neřekl, že je terorista. Nerozumíš mi.
2: Dobře, ale tohle není místo, kde můžeš šprýmovat, přece.
1: Ne, já chápu, no ale vyplňoval jsi třeba někdy estu?
2: Jo, jednou.

0: tam ti píšou, jste terorista?
1: No.
0: No jasně, napíšu tam, jo, jsem. No. Blbost,
1: třeba by to byl zodpovědný terorista.
0: Jakože se k tomu přizná, no. Že nerad lže.
1: No.
0: No, jasně, no. Takže jedna věc je, že to prostě udělal, tak ho potom vyvedli. No ale umíš si představit ten sekec, který potom dostal od manželky?
1: To teda.
0: Počkej.
1: Co mu to ti policajti udělali? Ježíš.
0: No takže na letišti, přátelé, bacha, bacha, fakt tyhle ty věci berte vážně, jinak se nepodíváte na dovolenou.
2: 18 až 20. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 80. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz. 88.2 a 105.5 FM.
1: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.

0: Ladíte Evropu 2 středeční večer na maximum a protože se blíží 6:45, tak se blíží taky song za trest.
1: Je to tady. Jestli vás někdo naštval, nějaká situace, nespravedlnost vás vytočila, máte to v sobě, trápí vás to, zžírá vás to, jsme tu proto.
0: Třeba v práci přijde kolega do kanceláře, řekne, není tady nějaká zima? A vypne klimatizaci. A už se pečete, a už je teplo, a už se potíte. No to bych trestal třeba.
1: Cítím tady osobní útok.
0: Ne, to mě jenom inspirovalo. Ty jsi to naštěstí neudělal. Jenom jsi to řekl.
1: Řekl jsem, že je tady zima a neměl jsem odvahu tak při pohledu na tebe tu klimušku vypnout.
0: No, ale někdo ji třeba vypnul a můžete ho potrestat. 257-400-888. Objednejte někomu song za trest Evropy 2. Večer na

0: broken, skeptical, hoping one day she returned to my side.
1: Song za trest.
2: Večer na Maximum, Evropa 2 a song za trest.
3: Kdo dneska bude trestat? Haló? Haló?
4: Ano.
3: Ano, kdo se dovolal?
2: Haló?
3: Slyšíme?
5: Haló?
3: Teď slyšíme sebe.
5: Teď slyšíme sebe.
2: Je, ty máš hezký hlas.
3: Je, ty taky, a ty už ne.
2: Je, tak je tam někdo nebo ne?
4: Já už jsem tady.
3: Jo, a kdo se dovolal?
4: Já jsem Káťa.
3: Ahoj Káťo, tak nebudem řešit, co se dělo, pojďme rovnou k songu za trest. Koho chceš potrestat?
4: Já chci potrestat prakticky všechny zákazníky, který mě řeknou, dneska je strašný horko. Já dělám balíkářku a těhle jsou vedré, kdy fakt opravdu musíme i běhat s balíkama, aby nám vyběhli z bazénu a řekli nám, to je ale horko, co?
3: To dokáže naštvat teda, to si dovedu představit.
4: Můžu vám říct, že si myslím, že každý balíkář by nejradši po něm ten balík hodil, teda.
2: Když už ho náhodou doručí.
4: Přesně tak. Pokud slyší zvonek.
2: To jsem byl odvážný,
4: protože
2: co?
4: Protože jsou v bazénu.
2: Jo, jo. No a počkej, takže situace je venku 35. Ty máš na sobě nějakou uniformu?
4: Já mám na sobě firemní tričko a kraťasy.
2: Jo, tak zaplať pámbu tričko a kraťasy.
4: Tričko, co si budeme, je to takový jako materiál,
3: ano.
4: Ve kterém občas fakt dýcháme.
2: A ty k někomu přijdeš s 20-kilovým balíkem, zazvoníš.
4: Ano.
2: Přijde borec v plavkách s ručníkem takhle kolem ramene a řekne...
3: Je ještě mokrej.
2: Jo, je mokrej a říká, Števedro, co?
4: Přesně tak.
2: No tak to jo.
3: No a ty mu plácneš facku a jdeš pryč, ne?
2: A jdeš.
4: Nejradši bych to udělala, ale pak by mě asi přišla stížnost plus pokuta.
3: Rozumím.
4: Tak
3: rozumím.
4: To bohužel nemohu.
3: No tak jim tu pomyslnou facku můžeš teď dát přes éter Evropy 2. Pojď jim něco vzkázat, ať to slyší.
4: Už to prosím vás nedělejte. Radši těm kurýrům řekněte, nechcete něco studeného k pití?
2: No.
4: Buďte tak laskaví na ty hodný kurýry, který vám kolikrát fakt dá ten balíček za ty dveře, aniž byste se o tom jako prosili. Buďte na ně prostě jenom hodný.
1: Song za trest.
2: To je pravda. Pojďme. Zakládám hnutí, dejte kurýrům pití. To je dobrý, ne?
3: Hnutí, dejte jim pití.
2: Tak tady je dnešní letní song za trest na Evropě 2.
6: Je let

0: Nemějte to v pejči, zakládáme hnutí, dejte v tomhle vedru kurýrům pití.
1: Ano, volala nám totiž slečna kurýrka, že dneska, když někomu doručuje balík, asi u rodinného domu, a zazvoní, tak se jí několikrát stalo, že otevřel člověk, který vylezl zrovna z bazénu, byl úplně mokrej, hezky schlazený, a řekl paní kurýrce, dobrý, to je dneska vedro, co? Když ona vylezla z toho rozehřátého auta.
0: Ale přijde mi to vlastně takový jako nevinný zlo.
1: Jasně,
0: ty lidi to nemyslí špatně, ale děje se to. My jsme na to upozornili, myslím si, citlivě. A proto hnutí dejte kurýrům pití by mohlo začít fungovat.
1: Dobře. Zítra mi mají doručit balíček. Tak já uvidím.
0: Co dáš za pití?
1: Co dám za pití?
0: No, panáka.
1: Jo, mám dát panáka.
0: Jasně.
1: Slivovicu.
0: Jasně. Počkej, to by byl ale dárek. Páč už by nikam dál nemohli jet. No. Mejdan, konec šichty.
1: No ale ti zákazníci, kterým má po mně ještě dovést balíčky, by asi nebyli rádi. I když oni s tím asi počítají, že jim to stejně nedovezou.
0: Ten sem, týden tam.
2: Večer na maximum. Ondra Urban a

0: Je přesně 7 hodin, posloucháte Evropu 2, kde pokračuje středeční večer na Maximum.
1: A pozor, pořád pro vás máme 4 lístky na nového Spidermana a 4x popcorn a taky dárky.
0: Ano, merchandising ke Spidermanovi Hero je výherní signál, tak poslouchejte.

0: Stay Love. Luis Capaldi, Evropa 2, večer na maximum. Poslouchá moje manželka, představ si.
1: No, tak třeba jí bude zajímat to, co mám tady nachystané. Pro tebe trošku hádanka. Ve Finsku, ve vybraných obchodech, zeslab mi to trošku, prosím
0: tě. Já jsem se překlik.
1: No. Ve Finsku, ve vybraných obchodech,
0: ano,
1: mají růžové nákupní košíky. Typni si, proč je tam mají?
0: Teoreticky, ale to asi není možný v roce 2026 v 21. století. By to mohly být prostě košíky rozdělené jenom pro ženy.
1: No tak když můžou mít holky svoje speciální parkovací místa na parkovištích, která jsou jako větší.
0: Pravda, pravda.
1: Proč by nemohly mít své
0: košíky? Víš, že třeba ty modrý, ty chlapsky by byly takový zabordelený, zaprášený.
1: Protože nám to nevadí. No.
0: Čistý, pěkný.
1: Ne, ale to není správná odpověď.
0: Není to správná odpověď. Růžový košíky, jo. No. A není to jako na nějaký takový prasečinky?
1: No, to už seš trošku blíž, protože ty růžové nákupní košíky slouží jako nenápadný signál, že jejich majitel je nezadaný a nebrání se novému seznámení.
0: Tak počkej, já jsem myslel jako, že by se to dávalo do košíků, ty prasečinky. Ale tady by se to jako mohlo provádět vůbec, jakože k tomu vybízí ten košík.
1: No ne přímo v tom obchodě, tam se jenom seznámíte, oslovíš tu slečnu s růžovým košíkem. No a pak vyjdete už z obchodu a tam už si povídáte.
0: Se takhle vohneš.
1: Podle mě dobrý nápad.
0: Se vohneš do mrazáku. Máš růžový košík a je to.
1: A je to.
0: A je to.

0: 7:08, aktuální čas Evropy 2.
1: Mám na vás otázku, pane redaktore.
2: Víte, co je to pasy v angličtině?
0: Jistě.
3: To víme všichni už.
1: Pasy, to totiž bude naše téma.
3: Ano.
1: Česká republika má totiž silné cestovní pasy. Ne-li ty top 10 nejsilnější.
3: Dobrý.
1: Mám tady totiž nový žebříček a dopadli jsme fakt dobře. Můžeme to klidně projet, jestli vás to zajímá.
3: Zajímá.
1: Tak, Singapur drží v čele žebříčku už druhý rok v řadě své prvenství. Druhá pozice je Japonsko a Jižní Korea a Spojené arabské emiráty jsou na druhém místě. Mm. Znamená to, do kolika zemí můžeš bezvízově. Mm. Potom tady můžeme skočit. Švédské pasy jsou na třetím místě. Čtvrtá příčka, sdílené místo. Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko a Španělsko. Čtvrté místo. 186 zemí, mimochodem je čtvrté místo.
3: Kde jsme my teda?
1: Jdem tomu. Páté místo, Rakousko, Řecko, Malta, Portugalsko, Švýcarsko. 185, o jednu míň. A my se dostáváme... Pozor, na místo sedmé.
3: Sedmé
1: Česká
3: místo.
1: Republika je sedmá. Je teda pravda, že Maďarsko má o jednu destinaci víc a posunulo se na šestou příčku. My jsme teda sedmí a máme 183 destinací, kde nemusíme žádat o vízum a můžeme tam rovnou vyrazit.
3: A kde je Amerika?
1: Amerika.
3: Kde je, kde je Donald všichni. Trump? Kde jsou Spojené státy americké? Where is the USA?
1: 198. místo, 250.
3: Oh my god! Jsme lepší než Američani.
1: Tak to si piš. Tak to si piš.

0: Večer na maximum. Evropa 2. Teď vy.
1: 257-400-888. Na tomto zázračném telefonním čísle můžete vybírat.
0: Dejte vědět, co byste chtěli slyšet. Může se to stát zásadním milníkem ve vašem životě. Haló? Evropa 2?
2: Ahoj, tady Eva.
0: Ahoj, Evi.
1: Co ti můžem zahrát?
2: Prosím tě, já bych chtěla zahrát Hero.
1: No, dobře, ale
0: vlastně klidně.
1: No, já myslím, že pro tebe to je ale nevýhodné, protože ty se pak asi nedovoláš, když voláš teď.
2: No, já mám plný auto dospěláků, takže bychom to mohli zkusit.
0: Jo, takhle, takže každý minimálně 3 telefony před sebou a už to jede.
2: No, a už to jede.
1: A jsi si jistá touto volbou, jo, teda?
2: Jsem si jistá touto volbou.
0: No tak jo, tak to tak uděláme.
1: Dobře. No a když ses teď dovolala, poprvé, za chvilku možná po druhý, ale teď poprvé, chceš někoho pozdravit?
2: Chci pozdravit úplně všechny řidiče, kteří jedou domů v tomhle horkém dni.
0: Mimochodem,
2: my se teda vracíme z letiště z Egypta, takže pro nás je to docela pohoda.
0: Kolik bylo v Egyptě?
2: Tak 37, 38 ve stínu.
0: To tady bude zítra.
1: Ale ty mi chceš říct, že vy jste se teď vrátili z dovolené a rovnou chcete vyhrát něco na Evropě 2?
0: Vlastně.
2: No to chceme. Já jsem volala už jsem volala na tu song za trest. To jsem se bohužel nedovolala. Tak si za trest vzít aspoň manžela do kina.
1: To je dobrý. To je dobrý.
0: Kolik vás je v autě? Říkala jsi, že máš auto plný dospěláků. Kolik vás je? 5. No tak 4 lístky pro vás máme, 4 popcorny taky, dárky k filmu Spider-Man stejně tak. Jeden lístek byste si museli koupit.
1: Na jeden z kola ven, jeden bude hlídat
2: to
1: děti
2: zvládne,
1: doma.
2: Přesně, to zvládne, někoho to zvládne.
0: Hele, koho máte nejméně rádi z té posádky? Koho máte nejméně rádi?
2: No ten, co nejvíc piskoval na to, že je teplo, takže ten zůstane doma.
0: No tak ten bude doma, je to hotový.
1: Dobrá, tvoje volba je jasná. My teda pustíme single Hero, což je výherní signál, a držíme vám palce v autě.
2: Tak jo, moc krát děkujem a mějte se hezky.
1: Ahoj.
0: Taky ahoj.
2: Ahoj, ahoj.

0: Spider-Man z Brusu nový den od 29. července, to znamená ode dneška s Evropou 2 v českých kinech a my vás na Spideyho dostaneme.
1: Máme tady pro vás exkluzivní soutěž, v rámci které můžete vyhrát kromě lístků do kina, kromě voucherů na popcorn do Multikin Cinestar, taky merchandising k filmu Spider-Man. A je toho spousta.
0: Já jsem některé kousky vlastně včera viděl naživo a vypadá to moc hezky. Můžeme třeba jmenovat pero, láhev, odznak, penál, zápisník a knihu Marvel, taky je tam obal na laptop, nebo třeba bavlněná taška přes rameno, nabíječka na telefon a tak dále. Tak dále.
1: Postavička Pop, to je oblíbená věc.
0: Ano, postavička Spidermana.
1: Tak kdo bude třetí na 2574888? Kdo tohle všechno od Evropy 2 dostane?
0: Evropa 2, halo, kdo tam?
2: Ahoj, tady Míra.
0: Ahoj Míro, první otázka. Seš z té party, která volá z auta od naší posluchačky, která si vlastně přála výherní signál?
2: Ne, nejsem.
1: Tak jim to nevyšlo. Já jsem mi to říkal.
0: Jo, je to pravda.
1: A odkud voláš, Míro?
2: Z Aše. Jdu domů akorát, právě.
1: Z Aše.
0: Až z takový dálky.
1: No dobře. No,
0: tak pozor, soutěžní otázka, to není jen tak. Soutěžní otázka, jak se jmenuje Spider-Man?
2: Nějaký možnosti?
1: Jakože
0: ne, to kecáš.
1: Ve filmu, anebo civilní jméno, myslíš?
0: No to je vlastně, ať řekne cokoliv.
1: Aha. Míro, ty seš fanoušek Spider-mana?
2: No, znám.
0: Jo, seš dobře. To je, to
2: jsme chcete, teď chcete herce, nebo?
0: No, dej kohokoliv. Já to spíš vystřelil jen tak jako pro pořádek.
2: Tom Holland
0: je samozřejmě správně, no jasně. Já jsem teda myslel, že ti to udělám jednodušší, že řekneš Peter Parker, že je Spider-man.
2: Vidíš,
1: a já jsem chtěl říct Peter Pan. Míro.
0: Jsi jiný vesmír.
1: Míro, my ti gratulujeme, je to tvoje. Vydrž nám na lince a měj se krásně, ahoj.
2: Vy taky, ahoj.
0: Ahoj.
3: Spider-webs, umí hlavou dolů léhést. Umí též sítě plést. Bohužel jsem se splet, už k vám běží Spider-webs.
4: Tvoje léto na maximum.
5: Evropa 2.

0: 19, skoro 25, posloucháte Večer na Maximum na Evropě 2.
1: V České republice jsme znovu světoví. Máme tady naprostý světový unikát, nejšikmější stavbu světa.
0: Ale.
1: No, kamaráde, tak... je to věž Putna na zříceninu hradu Michalovice, to je u Mladé Boleslavy, vlastně patří to Mladé Boleslavy. A odborně byla přeměřená tato věž a ukázalo se, že je svým náklonem 7,315 stupňů nejšikmější neúmyslně nakloněnou věží na světě.
0: Já vím, že v Ústí nad Labem na náměstí mají šikmej kostel a ten je teda šikmej pořádně. A jestli
1: málo.
0: To není nejšikmější, tak panečku.
1: Dokonce to poráží i slavnou šikmou věž v Pize. Ta má jenom náklon 3,97 stupňů.
0: Pff, to jsou žabaři.
1: To teda.
0: A tohle je dvakrát tak nakloněný.
1: 7,3.
0: No.
1: Kamaráde. No a teď se zvažuje, jestli to bude zápis do Guinnessovy knihy rekordů, protože takový proces na zápis stojí prý až 900 tisíc korun.
0: Kolik?
1: 900 tisíc korun.
0: Prosím tě, a co tam je šikmýho, jsi říkal?
1: Věž? Věžička tam na zřícenině.
0: Jo.
1: Věž Putna. Ta, je to je Putna.
0: Přesně tam mířím. Nějaký Guinnessův rekord. Teď my to všichni víme, že je nejšikmější, přesně.
2: Na Evropě 2. Dance Extravaganza. Propař se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českýho éteru. Dance Extravaganza. Víkendový mejdan plný nadupaných beatů. Dance Extravaganza Evropě 2.
3: Maximum taneční muziky.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
6: Zpátky k muzice.

0: Nový Bruno Mars. Evropa 2 je 7:30.
1: Jdeme na telefon 257 400 888. Co to bude, pro koho, čím vás chladíme v tomto vedru?
0: Evropa 2, halo?
2: Ano, dobrý den.
0: Dobrý den, kdo
1: ano.
0: tam?
2: Tady, Standa a Davča. Jedeme do Německa, jsme řidiči dodávky.
1: Pane bože, a co vezete?
2: Vezeme teďka nějaký automotiv. Díly na auta většinou.
1: No, to je důležitý do Německa.

0: Kluci, do auta.
1: No, my bychom, co chceme zahrát? My chceme, bolístí už nehrajeme na Spidermana.
0: Ne, už je to rozdaný, čověče.
2: Kluci, hrajeme.
1: Tak to se omlouváme, tak tomu, kdo je vyhrál, zahrajeme VR do Champions. Od Queenu.
2: Chtěl jsem říct, že hrajeme, ale až zítra.
1: Dobře, tak my budeme zkoušet zítra volat znova. Mohl bych ještě někoho pozdravit?
0: Povídej.
1: Já bych chtěl pozdravit Petra Lohinskýho do Moravské Třebové, je to náš dědeček a on už 40 let každý ráno poslouchá ranní show s Leošem Marešem.
0: Nebo
1: já nevím teda, 40 jsem přehnal, ale celou tu dobu to Leoš vysílá, tak celou tu dobu on každé ráno vstane a poslouchá Leoše. Tak jo. Naše strašně velký přání bylo se Zéter pozdravit, tak vám děkujeme.
2: No moc rádo se stalo, tak ahoj.
0: Taky ho zdravíme a mějte se šťastnou cestou, čau.
1: Tak jo, díky, čau.
2: Ahoj. No, napadá mě jenom, když teda dědeček říká 40 let, 40 sezon, to má ještě Leoš co dělat.

0: Tady je Evropa 2, středeční večer na Maximum a je před námi poslední telefonát.
1: Je to tak, utíká to za chvilku 3:15, 2 5 7 4 8 8 8, číslo sem k nám. Tak, kdo bude diktovat jako úplně poslední? Halo, Evropa 2.
2: Ahoj, tady Honza s Eliškou.
1: Ahoj.
0: Ahoj, co chcete zahrát?
3: Když nemůžeš, tak přidej víc.
1: Dobře.
0: Dobře, dobře. A chcete to někomu věnovat?
3: Všem posluchačům Evropy 2.
0: To je hezký. Jak si zatím užíváte prázdniny? Už jste byli někde na nějaké dovolené nebo na výletě?
3: V Egyptě.
0: No jo.
2: A teď jdem odkud?
3: Teď jedem z muzea.
0: Jo, z Národního muzea?
2: Kouzel a iluzí.
3: Kouzel a iluzí.
1: Jo, jo, jo, jo.
0: Známe, dobré, hezké, hezké.
1: A v pohodě máte všechno, nic vám nezmizelo?
3: Ne.
1: No tak to je dobře.
0: Super. Tak jo, tak ať i zbytek prázdnin je bohatý na zážitky a jsme rádi, že jste zavolali na Evropu 2.
1: Ahoj. Děkujeme, ahoj.
3: Ahoj.

0: Když nemůžeš, tak přidej. To je pro vás, co se třeba cítíte trošku unavení, bez energie a musíte do práce.
1: Já myslím, že my už trošku nemůžeme. Ranní vysílání, večerní vysílání, ale ještě přidáme, protože před námi je rubrika Žádný švanci.
0: Ano, a já bych to uvedl tak, že tady v rádiu máme Ondru. My Ondrovi už vlastně neřekneme jinak než rádiová Evropa 2 Saskia Burešová, protože jestli někdo specialista na kalendárium, je to právě on.
1: A mimochodem Saskia Burešová má dneska 80. narozeniny.
0: No, tak
1: přejeme,
0: všechno nej.
1: Přejeme všechno nejlepší a tedy kalendárium s Petrem Švancarou za chvilku na Evropě 2. Tvoje léto plný muziky.
2: Evropa 2. Evropa 2. 80. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
3: 88.2 a 105.5 FM. Už v sobotu 8. srpna skokanský můstek Liberec, Red Bull 400. Nejtvrdších 400 metrů, jaké můžeš zažít. Po 5 letech znovu ožije ještět extrémním během, ve kterém více než 1000 závodníků zabojuje s prudkým stoupáním a vlastními limity. Přijď fandit, užít si jedinečnou atmosféru a být součástí závodu, kde rozhoduje síla, vůle a odhodlání. Red Bull 400, 8. srpna v Liberci. Více na redbull.cz/400.
4: Evropa 2.

0: Ivanci na Evropě 2.
1: Už je středa, prostředek pracovního týdne, ale to nic nemění na tom, že jsou tady žádní Švanci, tak jak jste zvyklí, a Petr Švancara.
2: Já vás všechny zdravím, chlapce, vás tady a posluchače.
3: 29. červenec, dneska máme Mezinárodní den tigrů.
2: Tigrů?
3: Tigr.
1: Tigr, tigr,
3: tigr. Tigr z Indie.
1: Ha!
3: Konce týdne se nedožije.
2: To zpívá.
3: Ringoček, František Ringoček.
2: Hezky. Já jsem byl teďka na Pitbullovi, vlastně v nedělu.
3: Bavili jsme se o tom, ano.
2: Ano, ale jenom proč se potom bavím, protože přede mnou byla paní, která normálně regulárně 2 hodiny furt tancovala a měla sukňu tygřice.
3: Aha.
2: Jo? Jo. A vlastně co z toho plyne, ten závěr můj, já už nikdy nepůjdu do zoo.
1: Jako, že tak, tě to tak rozhodilo, jo?
3: Tak ti to znechutila.
2: Nech to plynout, ať si to posluchači nějak srovnají.
0: 18 až 20. Ondra Urban a Petr Zlíbal.
3: No a tím končí středeční večer na Maximum.
1: A tím končí naše komédie.
3: Zlo prohrává
1: a dobro žije. Jo, a dobře budeme žít zase zítra ráno od 6. Těšíme se na vás.
3: Ahoj.

0: až se budeš v sobotu a v neděli jen tak poflakovat. Vzpomeň si, že tvůj parťák Evropa 2 jede na maximum i o víkendu.
1: Já miluju víkendy na Evropě 2.
0: Nabitý víkendy na Evropě 2 s Katkou, Ondrou, Kubou a Chuckem Norrisem.
2: To není náhoda.
0: Dance Extravaganza, Music Chart, brzda, soutěže a spousta dalších víkendových vylomenin. Ani o víkendu nejsme normální rádio.
1: Díky moc, ahoj.
0: Jsme Evropa 2.

0: Zahříváme se posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
2: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
3: Dobré ráno, ze Skotska.
2: Máš nějakou historku ze Skotska?
3: A jiné.
1: Nebo ještě dál.
4: Tady jsou soci, volám z Dubaje.
2: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
4: Sluníčko, teplo, ale možná až moc velký teplo.
2: Běž do hejzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
5: Dobré ráno, tady je Oli.
2: Tak Oli, odkud voláš?
5: No já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht, všude dobře, doma nejlíp.
2: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2, držíme ti flek po celý planetě.

0: Já jsem Peter Parker.
1: Peter kdo?
0: Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali.
1: Tak to asi těžko, mladý.
0: Já jsem Spider-Man.
1: Spider co?
2: Jak se jmenuje?
0: Já jsem soused, bydlím tu.
1: Aha, to je sousedovic malý Péťa.
3: Straší ti ve věži.
1: Spider-Man z Brusu nový den. Ode dneška v kinech.
4: Dobrý soused.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

na Evropě 2. Dance Extravaganza. Propaž se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českého éteru. Dance Extravaganza. Headline Las Michael Burian, Ondry, Michael C, DJ Brian. Víkendový mejdan plný nadupaných beatů. Dance Extravaganza Evropy 2. Maximum taneční muziky.

0: Posluchač Evropy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, si Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Halo?
5: Halo. To není z Marsu, to běžní dráhy.
6: Německa.
0: Frontčas bez uch. Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.
7: Javo!

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 80. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz. 98.2 a 105.5 FM.
1: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: We are One Republic, and we are sending greetings to listeners of Radio Europe 2.
1: Evropa 2. Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: To jsem já,
3: ale ne.
4: Co? Haló, kdo?
1: Haló.
2: Ahoj.
4: Kecáš! Ne! Kecáš!
1: Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
4: Ne,
1: ne.
2: To je na infarkt.
4: Iveta!
5: Ty jsi dobrá!
4: Iveta!

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
0: Evropa 2.

0: Já jsem Peter Parker.
1: Peter kdo?
0: Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali.
1: Tak to asi těžko, mladý.
0: Já jsem Spider-Man.
1: Spider co?
2: Jak se jmenuje?
0: Já jsem soused, jeden tu.
1: Aha, to je sousedovic malý Péťa.
3: Straší ti ve věži.
1: Spider-Man z Brusu nový den. Ode dneška v kinech.
4: Dobrý soused.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

0: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
1: To vás rádi vidíme.
0: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
0: Zpátky k muzice.
3: Evropa 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

0: Zahříváme se posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
0: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
2: Dobré ráno, ze Skotska.
0: Máš nějakou historku ze Skotska?
2: Ne.
1: Nebo ještě dál.
0: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
3: Sluníčko, teplo, ale možná až moc velký teplo.
0: Běž do hajzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
4: Dobré ráno, tady je Oli.
0: Tak Oli, odkud voláš?
4: No já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht, všude dobře, doma nejlíp.
0: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2, držíme ti flek po celý planetě.

jen vzpomínat se přece nedá. Láska je věčná, ale silnější jsou naše ega. Nějak se nedojímám, když se vracím fotkám. Nevěřím v minulost, proto jenom čekám. Čekám, až tě potkám, ty se budeš sladce smát. Budeš šťastná, nebudeš sama, bude to pro mě rána. Představíš mě přítele, pozdravím a půjdu dál. Se vzpomínkou na lásku, kde nikdo nevyhrál.